92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 14. srpna.
2: Od roku 1893 začala Francie jako první země vůbec vyžadovat test k řidičskému průkazu. Roku 1924 bylo uskutečněno první dvoucestné rádiové spojení s letadlem. Roku 1941 se v Kalifornii narodil muzikant a zpěvák David Crosby. Člen slavných The Birds nebo formace Crosby, Stills, Nash and Young. 14.8. také skončily olympijské hry v roce 1932 v Los Angeles a ve 48. v Londýně. 14. den měsíce srpna přinesl také zařazení basketbalu do programu berlínské olympiády roku 1936.
3: May the games be held in peace, in the true spirit.
2: V roce 1956 se Sonny a Cher dostali společným hitem I Got You Babe na vrchol amerického singlového žebříčku. I got you, babe. Roku 1945 se v Texasu narodil herec Steve Martin, známý jako novodobý inspektor Jacques Clouseau. Zatím dvakrát ve své kariéře moderoval udílení filmových Oscarů. O dva roky mladší je v New Yorku narozená Danielle Steele, nesmírně úspěšná spisovatelka. Roku 1959 spatřil světlo světa jeden z nejlepších basketbalistů historie, Magic Johnson. 14. srpen 1971 byl dnem, kdy Rod Stewart vydal single Maggie May. V roku 1968 se narodila americká herečka, držitelka Oscara a také Bond girl Halle Berry. O 21 let později, v 89. na ruském trhu poprvé vyšlo legálně album amerického interpreta. Bon Jovi přišli z New Jersey. Roku 2002 během nejničivějších povodní v novodobých českých dějinách kulminovala Vltava v Praze takzvanou 500letou vodou. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax rád.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio. 3, 4.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Máme pátek 14. srpna, za minutu bude 6 hodin.
1: Relax Radio.
0: Časí. Pátek bude slunečný a bude patřit k těm teplejším letním dnům. Odpolední maximum 32 stupňů Celsia. Slunce bude v hlavním roli, tak jak to zpívají Midnight.

0: Je tady pátek a tak frčíme směrem k víkendu, tak opatrně, abychom tam hlavně doprčeli bez ztráty kytičky. Linka řidičů 606 736 736, můžete SMS-kovat, telefonovat a nebo poslat WhatsApp zprávu. No a pak večer to roztočíme.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město.

0: Alban, It's My Life, 90. léta, to je jasná věc. Doktor Alban, jeho jméno bylo, nebo je pořád Alban Uzoma Nwapa, švédsko-nigerijský zpěvák, který byl ale původně zubař. Narodil se a vystudoval ve Švédsku, tam vystudoval jako zubař, stomatolog a téhleté praxi zubní se věnoval ještě v době, kdy působil jako DJ a vlastně právě jeho titul a profese zubaře dali vzniknout jeho uměleckému jménu Doktor Alban. Takže až vyrazíte někam na 90. a bude vás pobolívat zoubek, skočte si na pódium.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mionetto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

Tak dnes ráno zapojíme dohromady. Na traktoru přijede už v příští hodině náš dnešní ranní host Pavel Veselovský. No a oválník se bude soutěžit o dvě vstupenky. Poslední dvě vstupenky, které jsme měli tento týden v ranním vysílání, prosoutěžíme v příští hodině na slánský Open Air Festival Válník, který už se blíží v letním kině ve Slaném 21. 22. srpna. Soutěž bude v příští

0: Na vteřinu přesně 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: A sluníčko v protisměru máme právě teď a mělo by být po celý den, protože den by měl být slunečný a teplejší. Teplejší až na odpoledních 32 stupňů Celsia. No a protože každý dolar se hodí, tak se postavme do řady za zpěváka Ella Blacka, který taky potřebuje dolar. I need dollar, dollar.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Koukáme vlevo, vpravo, na sever, na jih, na východ, na západ a na dálnicích to vypadá naprosto jako podle slabikáře z autoškoly. Žádný problém. Kdyby něco, je tady linka řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: A v neděli Jáchym. Takhle vypadají následující dny. Vašek Oslav.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Do Prahy posíláme upozornění na Smíchov, křižovatka pod výjezdem ze Strahovského tunelu. Tady havarovala dodávka v ulici Mozartova a je to právě v té křižovatce nepříjemné místo spojnice mezi Duškovou a Plzeňskou ulicí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Ole, za půl minuty bude 7.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude většinou jasno. Nejvyšší odpolední teplota 32 stupňů Celsia. A pokud jedete na hory, tak i na horách, záleží samozřejmě na nadmořské výšce, by dnes mělo být příjemně teplo. Už za chvilku pojedeme na traktoru, k nám přijede host, náš ranní host, a Miraj budou tančit. Pokud můžete, tančete s námi. A nebo to pak roztančíme v klubu Rádia Relax na hotelu Kladno. Kavárna má pořád ještě prázdniny až do posledního víkendu prázdninového. Takže my startujeme v klubu od 21 hodin. A jak to vypadalo minulý týden v pátek, se můžete podívat na Facebooku Relax Rádio.

0: 7 hodin 7 minut, to je ten okamžik, kdy vyhlašujeme ranní soutěž. Ranní soutěž, ještě předtím, než nám přijede traktor, tak půjdeme na Valník. Slánský Open Air Festival Valník se koná 21. 22. srpna v Letním kině. Od punk rocku přes ska, reggae a hardcore. Tady budou i zvučná jména, například Ivan Mládek, nebo poprvé na Valník dorazí také Ivan Hlas Trio a 13. století. Chybět nebudou Krucipisk, 100 zvířat, Nešfaleš, Znouzecnost, Schodiště, Švihadlo. Ale hlavně, já se teď zeptám na Ivana Mládka. Soutěžní otázka zní a dvě vstupenky na Valník jsou ve hře. Na co hraje, na jaký hudební nástroj hraje Ivan Mládek? Za A na bubny, na bicí, za B na varhany, nebo za C na banjo? Na co hraje Ivan Mládek? Bubny, varhany, banjo. Pište do 7.30 odpovědi na číslo 66 736 736. A na co se můžete těšit? Třeba i na tuhletu písničku.
1: Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké, a mladá.
2: Relax Radio. Ranní soutěž.
3: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Hvězdný duet Paul McCartney a Michael Jackson je právě teď připravený na rádiu Relax, 7 hodin 19 minut. Ještě pár minutek můžete soutěžit, vyzkoušet své soutěžní štěstí o 2 vstupenky na Slánský Open Air Festival Valník, který bude ve Slaném v letním kině 21. a 22. srpna. Bude tam spousta kapel, bude tam i Ivan Mládek se svojí bandou a já se ptám, na co hraje hlavně, protože on hraje na víc hudebních nástrojů, na co hraje hlavně Ivan Mládek. Za A, bubny, bicí, za B varhany, za C banjo. Odpovědi do 7.30 posílejte na 606 736 736.
1: Relax, největší hity.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pojďme rychle na silnice, na Karlovarce, respektive u Velké Dobré se stala dopravní nehoda. Dopravní nehoda se zraněním u sjezdu nebo nájezdu na Karlovarku. Vlastně je to na tom mostě. Takže dejte pozor u Velké Dobré na mostě nad Karlovarkou u sjezdu nebo nájezdu směrem na Prahu.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí bude krásné na koupaliště, dnes bude většinou jasno a odpolední maxima okolo 32 stupňů Celsia, takže pojďme.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Záchranka a integrované složky záchranného systému vyrazili k dopravní nehodě, která se stala u Velké Dobré, nájezd na D6 směrem na Prahu, kde se srazily motorka a osobní auto. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 14. srpna.
3: Od roku 1893 začala Francie jako první země vůbec vyžadovat test k řidičskému průkazu. Roku 1924 bylo uskutečněno první dvoucestné rádiové spojení s letadlem. Roku 1941 se v Kalifornii narodil muzikant a zpěvák David Crosby. Člen slavných The Birds nebo formace Crosby, Stills, Nash and Young. 14.8. také skončily olympijské hry v roce 1932 v Los Angeles a ve 48. v Londýně. 14. den měsíce srpna přinesl také zařazení basketbalu do programu berlínské olympiády roku 1936.
4: May the games be held in peace, in the true spirit.
3: V roce 1956 se Sonny a Cher dostali společným hitem I Got You Babe na vrchol amerického singlového žebříčku. I got you, babe. V roku 1945 se v Texasu narodil herec Steve Martin, známý jako novodobý inspektor Jacques Clouseau. Zatím dvakrát ve své kariéře moderoval udílení filmových Oscarů. O dva roky mladší je v New Yorku narozená Danielle Steele, nesmírně úspěšná spisovatelka. Roku 1959 spatřil světlo světa jeden z nejlepších basketbalistů historie, Magic Johnson. 14. srpen 1971 byl dnem, kdy Rod Stewart vydal single Maggie May. V roku 1968 se narodila americká herečka, držitelka Oscara a také Bond girl Halle Berry. O 21 let později, v 89. na ruském trhu poprvé vyšlo legálně album amerického interpreta. Bon Jovi přišli z New Jersey. Roku 2002 během nejničivějších povodní v novodobých českých dějinách kulminovala Vltava v Praze takzvanou 500letou vodou. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Relax. Relax Radio.

0: Přepínáme do Slaného, kde by měla být posluchačka Gabča. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Výborně. Slyšíme se, to je důležité, abychom řekli správnou odpověď na soutěžní otázku, na co hlavně hraje Ivan Mládek, na jaký hudební nástroj?
1: Ivan Mládek hlavně hraje na banjo.
0: Na banjo. A proto se jeho partička jmenuje Banjo Band. Ivan Mládek a Banjo Band budou na Valníku a ty tam budeš. Budeš tam?
1: Super, budu tam, budu se svým mužem, moc se těšíme.
0: No tak si to užijte, 21. 22. srpna letní kino Slaný a bude určitě vyprodáno, nebo vyprodáno, prostě bude narváno oba dva dny, 21. i 22. A Radio Relax bude na místě, ty taky, já ti blahopřeju, vydrž ještě na telefonu a přeju hezký víkend, ahoj.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Dnes ráno vstáváme na traktoru. Hned vysvětlím proč. Protože před pár dny na Rádiu Relax jsme měli na sociálních sítích dotaz, jestli máte nějaký sen, který jste si ještě nesplnili. A jedna z těch odpovědí bylo, jel jsem traktorem přes celou Českou republiku. A ten pilot toho traktoru, který jel historickým traktorem 70 let starým přes celou Českou republiku napříč a zpátky, tak je tady se mnou a to je Pavel Veselovský, se kterým dneska vstáváme, takže dobré ráno.
1: Ahoj všem.
0: Pavle, ty jsi dneska na traktoru nepřijel, kde máš traktor?
1: Traktor odpočívá a je připraven na další akci.
0: Takže ale jsem rád, že sleduješ naše sociální sítě, protože jsi zareagoval a jinak bych se na tebe nedostal, vlastně bychom nedostali ten kontakt. Kde ten traktor má garáž, kde bydlíš, odkud jsi?
1: Aktuálně bydlím na Nový Vsi u Loun, traktor bohužel garáž nemá, což mě trošku mrzí, takže musí být pod plachtou, ale mám takovej bivak u kamaráda, takže přes zimu aspoň je pod střechou.
0: Vlastně ten dotaz prvotní na těch sociálních sítích na Facebooku Relax Radio byl o tom, že si plníme nějaké sny. Byl to tvůj sen jet traktorem přes celou republiku, ještě retro traktorem historickým 70 let starým?
1: Určitě ne. První záchvěv nebo vůbec nápad, tak byl úplně jinde. Byl nápad na babetách nebo na motorce, ale prostě jak šel čas, tak na to nebyl čas, bohužel. A tak nějak odstupem času děti vyrostly a s manželkou si začínáme plnit sny, takže dostal jsem vodní traktor, nevěděl jsem, co s tím, pak náhodou se mi povedlo získat vzácný batožinový vlek za autobus, který jsem zrekonstruoval, no a nápad byl na světě.
0: To je důležitý, ten batožinový vlek, to je teda za autobus, já jsem myslel, že i traktory takhle vyráběly takovéto vleky, ve kterých se dá přespat.
1: Ne. Původně tak je to batožinový vlek za sedmičkou v řadu autobusů, protože ty autobusy tak měly měkký břicha, tak aby se neprovalily kufry, tak SVA Holíšov mimo jiný začal dělat tyhle ty vleky, moc se jich nedochovalo a tenhle ten by měl být snad jediný pojízdný a co se ví, tak jsou asi jenom 4 v republice.
0: A jeden můžete potkat na akcích, kam jezdí traktory, například na Traktoriádě. I o tom bude za chvilku řeč, takže startujeme.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Pavel Veselovský z Nové Vsi u Loun, pozor, nezaměňovat s Novou Vsí, která je u D8, je naším dnešním hostem a jedeme traktorem přes celou Českou republiku. Pavel říkal, že mu vlastně tenhle ten sen pomohla splnit manželka. K jakému to bylo výročí, že si dostal traktor? Zetor
1: 50 Super je celý název traktoru.
0: Z roku 1957. K jakému výročí to bylo?
1: No, dostal jsem ho ke 40. prej, abych, když už náhodou něco dělám, tak abych to dělal doma.
0: Je možný, že k 50 nám dostaneš kombajn?
1: Doufám, že ne.
0: Nebylo by ho kde uskladnit. Ten traktor si dostal a hned si vyrazil na cesty, na cestu přes Českou republiku traktorem rychlostí 25 km za hodinu, si to představte, jak je to dlouhý, jak je to velká dálka. Nebo si na tom pracoval rok, dva?
1: Ne, tak v každém případě ten traktor potřeboval rekonstrukci a bohužel ten, který teď momentálně mám, tak už mám v rukou vlastně druhý kus. Ten první se nějak nepovedl, takže po útrapách, který s ním byly, tak se nakonec prodal, dneska jezdí někde na Šumavě. Tohle to byl druhý kup, který se tak nějak povedl, takže samozřejmě rekonstrukce byla zapotřebí. Jsou za tom 4 roky práce, 2 roky příprav té cesty. Spousta úsilí, pomáhala i manželka, pomáhali všichni. Za všem hrozně moc děkuju.
0: Můžeme někoho pozdravit konkrétně?
1: Tak určitě bych pozdravil všechny kamarády a kluky ze Torýzdy z Nový Vsi a Hříškova, co jezdíme na akce. Chtěl bych poděkovat především rodině za podporu, jo, která teda byla velice důsledná, nebo
0: prostě byla velká a dopomohli ti k tomu tvému snu, který byl původně, že si měl jet na motorce, na nějaké menší motorce přes celou Českou republiku. V tom traktoru je jenom jedno místo. Co na to manželka? Že tam je jenom jedna sedačka.
1: To je dobře, protože ona se mnou jet nechtěla. Jo, byla jako záloha doma, kdyby náhodou něco. A bohužel se něco i stalo, takže jsem ji hned druhý den využil a scháněli jsme náhradní díly.
0: Co se může přihodit na cestě traktorem přes celou Českou republiku? Splněný sen dneska na rádiu Relax. To se dozvíte za chvilku. Cestou, necestou.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin 1 minuta.
1: Rakovník investuje do kulturního centra a hokejisté Kladna vyhráli první přípravný zápas. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Rakovník vylepší kulturní centrum, úprav se dočkají chodby v druhém a třetím patře. Dojde i na vybudování nových bezbariérových toalet. Projekt počítá i s modernizací šatny. Práce proběhnou mimo hlavní sezonu, od června do srpna příštího roku. Parkovací automaty v Hořovicích kromě hotovosti umožní i platbu kartou. Instalovány budou po letních prázdninách. Při nákupu parkovného se podobně jako v Praze už nebude za čelní sklo umisťovat lístek. Řidič při platbě zadá registrační značku svého vozidla. Strážníci pak transakci ověří přes aplikaci ve svých služebních mobilech. Brněnské stromy jsou po vlně veder v nejhorším stavu za posledních 40 let. Trpí nadměrným prohříváním půdy a extrémním vysycháním. A to i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. Do ulic denně vyjíždí 7 cisteren, spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru o 200%. Okamžitým platbám dříve bránily staré procesy. Po jejich odstranění bleskové převody peněz z účtu na účet v Česku rostou nevídaným tempem, pokračuje mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
3: Meziroční nárůst činí více než 20%. Česká národní banka chce tímto způsobem vytvořit konkurenci platebním kartám. Systém je hotový a nyní se bude pracovat na ještě lepším zabezpečení. Ale musí přijít firmy nebo banky, které vyvíjí aplikace a okamžité platby ještě více rozvinout. V okamžitých platbách vidíme budoucnost.
1: Okamžitá platba z účtu na účet trvá průměrně 3 sekundy.
2: Sport.
1: Hokejisté Kladna vyhráli první přípravný zápas. Liberec porazil 1-0. Premiéra trenéra Radima Rulíka se tak vydařila. Adam Brýzgala navíc udržel čisté konto. Rytíři teď odehrají dva zápasy na turnaji ve Švýcarsku.
2: Relax Radio.
1: Pršet ani dnes nebude, nemá z čeho, obloha zůstane jasná a dočkáme se 29 až 32 stupňů, na horách 22, na Šumavě 25, zítra dál bez mraku a 32 až 35, v neděli postupné přibývání oblačnosti a opět 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Na traktoru budeme pokračovat za chvilku, taky budeme hledat břeh s Krištofem.
2: Adam, David Latovský, Relax Radio.

0: můžete ho potkat na různých traktoriádách, protože má nádherný traktůrek, který uvidíte na našem Facebooku Relax Radio, ukážeme ho rádi, i s tím přívěsem, který byl původně za autobus. S tímhletím se vydal po celé České republice. Byly i problémy, byly nějaké technické závady, o tom ale až za chvilku. Pojďme teď říct, odkud si vyjel a kam si nakonec za jak dlouho dojel.
1: Cestu jsem plánoval 2 roky, bylo to spousta sezení u map, u počítače. Vyrážel jsem z Libochovic, kam jezdíme každoročně na sraz traktorů 1. máje a vlastně při spanilý jízdě, tak jsem vyrazil na tu jízdu svojí. Snažil jsem se obět Českou republiku co nejvíc podél hranic, bohužel ne všude to jde, ne všude jsou cesty. S traktorem je to o to složitější, že má nějakou váhu, má nějakou vejšku, není to motorka. I díky tomu, tak vlastně celou cestu, tak jsem si předtím naplánovanou, tak jsem si projel osobákem, což byl 4denní výlet s dětma pod stanem, bylo to hezký a i přesto, tak jsem byl donucený 2 dny přeplánovat, protože najednou mi tam dali zákazy, dali tam omezení, takže jsem nejel tam tudy, kudy jsem chtěl.
0: Kolik jsi projel míst, jestli si to nějak zaznamenával?
1: Zaznamenával, ale spočítaný to nemám.
0: Takže nakonec si najel od Žatce až zpátky k Chomutovu. Kolik kilometrů?
1: Byl to necelých 1900 kilometrů.
0: 1900 kilometrů traktorem 70 let starým, který má obsah 4,2 litru, docela dost, ale pozor, má jenom 50 koní, v uvozovkách jenom. Jede 25 kilometrů za hodinu, když jede s větrem v zádech 28 kilometrů za hodinu. Jaká byla spotřeba na těch 1900 kilometrů, kolik ti to nakonec vyšlo? Nafty.
1: Počítal jsem to, průměr byl nějakých 18, což je krásný.
0: A to je krásný a najednou na tanku se ujel kolik.
1: Tak vzhledem k tomu, že traktor má 70 litrů a ještě 60 jsem se vez sebou, takže s naftou nebyl problém.
0: Ale problém byl s něčím jiným. No a k tomu se dostaneme právě v tom dalším našem vstupu.
2: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Splněný sen máme dnes ve vysílání Rádia Relax a je to jízda traktorem 70-letým přes celou Českou republiku. Start někde u Žadce, kousek od Žadce, cíl přímo v Chomutově. A tím řidičem, který si splnil ten sen, ale pozor, byla to několika letá příprava, vlastně si to i projel osobním autem, než jel tím traktorem, tak je Pavel, náš dnešní host, kterého můžete potkat u Loun, jak jezdí na tom traktoru, ale nejenom na traktoru. No a Pavel zažil cestou přes celou republiku tím traktorem, tím splněným snem i spoustu problémů. Největší byl jaký? Žádná kolize k tomu naštěstí nedošlo.
1: Kolize zaplať pámbu, když nebudu počítat odmítnutý kemp, který byl domluvený, nic se mi nestalo. Dojel jsem ve zdraví, akorát traktor na tom byl bohužel hůř. Pátý den, tak

0: Tak z ničeho nic se mi bohužel rozsypalo čelní okno, který už bylo letitý, zřejmě asi ještě originál, to nikdo neví, ale každopádně vzniknul z toho problém, který nešel jen tak vyřešit. Nejbližší možný termín dodání čelního okna byl 10 dnů a pro mě každá hodina byl prostě problém. Dokonce jsem měl i nabídky, že mi ji dovezou z Liberce, jo, že je možnost prostě někde vyhrabat nějaký starý, ale bohužel to nešlo. Ale zachránila mě paní ze sklenářství z Českého Krumlova, díky který teda jsem na odtahovce odjel do Českého Krumlova, tam mi dali čelní okno, bohužel bez stěrače, ale naštěstí už mi nepršelo, takže jsem to vydržel s tekutýma stěračema s novým čelním oknem a dojel jsem.
1: Já taky občas mám rád nějaké vychytávky na autě, ale ty tekuté stěrače jsem nikdy neskoušel. Vezmeš sprej, nastříkáš za sucha na čelní sklo a co se děje?
0: Udělá to vlastně takový krupičky, který potom okně stečou, takže pořád vidíš. A vzhledem k té závratné rychlosti těch 25 kilometrů, tak se to nechalo.
1: No a kromě toho, že například odešlo dynamo, nešlo dobíjení, takže nešlo jet dál, tak byla humorná zastávka ve Zlíně, kam si se dostal z ničeho nic a ve Zlíně se nesmí jezdit traktory přes Zlín.
0: Ano, bohužel přes Zlín je zákaz vjezdu traktorů. Ale díky tomu, že nečekaně byla naplánovaná rally Slušovice, kterou vám samozřejmě Google mapy nenabídnou jako omezení, že se tam dostanete a vlastně najednou koukáte, kde jste, takže jsem nemohl jet dál na Hodonín, Slavičín a podobně, jak bylo původně v plánu. Takže vlastně z Nového Města jsem byl nucený jet přes Otrokovice a Zlín a to byla strašná cesta. Na té cestě bohužel jsem musel jet částečně i po hlavní silnici, no a samozřejmě najednou majáky. Ale zaplať pánbu, kluci byli velice ochotní a hlavně zvědaví, takže nakonec to dopadlo akorát tak, že mi popřáli krásnou cestu, udělali si fotku, jelo se dál.
1: Kdybyste se chystali na cestu kolem republiky, tak ve Zlíně to bude v pohodě.
2: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: that you're sorry, 'cause I love you too much to look back.
1: Životní sen si splnil Pavel, který je se mnou ve studiu a který jel na traktoru 70letém. Rok výroby, Pavle, který?
2: 1957.
1: Na tomhletom traktůrku rychlostí 25 km za hodinu projel republiku křížem krážem dokola. Tak určitě si potkal spoustu lidí, kromě toho, že ve Zlíně byli super policajti, že tě nechali jet i tam, kde se nesmělo. Jaké byly reakce těch lidí? Třeba si je blokoval, jel si traktor s přívěsem, hezky teda vybarvený, jo? Máš to hezky nalakovaný, krásně to vypadá. Neříkali, co to tady brzdíš, nebo nehulákali na tebe?
2: Zaplať pánbu, s podobnou reakcí jsem se nesetkal. Všichni byli ohleduplní, já jsem se taky snažil nějakým způsobem buď jet při kraji, nebo při první možný příležitosti je pustit. Samozřejmě nejúžasnější reakce byly od dětí. Paradoxně něžné pohlaví velice dobře reagovalo na tu moji soupravu a bylo třeba hodně zajímavý potom, když člověk dorazil do kempu, tak jako taková blbost traktor s karavanem, co udělá za parádu.
1: Měl jsi zadarmo u ohně buřty?
2: Občas se povedlo.
1: Ty jsi vlastně i spal v tom přívěsu, v tom vozíku, který je určený původně za autobus. Tam nejsou ale okna.
2: Okna tam nejsou, takže jediný, co vlastně bylo možný, tak je střešní vikýř, takže přes ten jsem měl udělaný průduch vlastně čerstvýho vzduchu, měl jsem tam elektrický topení, měl jsem tam větráček, světla, takže pohodlí zajištěno.
1: Kdy nastal okamžik, že jsi si řekl končím?
2: No, byl to ten pátý den, kdy jsem prostě nemohl sehnat to okno, ale pak i díky kamarádům, kteří mě podporovali, i tomu, že se to celý povedlo, tak jsem to vlastně dotáhl.
1: Máš nějaký životní cíl, moto, který si vlastně i s tím vyrážel na tu cestu kolem republiky na traktoru?
2: Tak moto je jedno a sny se mají plnit, bláznům se nemá odporovat.
1: Říká náš dnešní host Pavel. Jinak STS Chvojkovice Brod, Luděk Sobota utopil Máňu. Nic takového se nekonalo.
2: Ne, Šrek i já jsme dorazili v pořádku.
1: Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit třeba na traktoriádě, že tě potkáme. Měj se hezky.
2: Určitě a nejbližší, jestli vás všechny můžu pozvat, tak je Kounov. Díky.
3: Tady ti předávám svoji Máňu.
4: Máňo!
5: Pepo, co to řáš prověk?
6: Ale utopil Máňu.
7: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

0: way. Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme se podívat, jak to jede nebo stojí v Praze. Silnice E55, E65, to je prodloužená D1. Na Chodovci máme nahlášenou dopravní nehodu nákladního a osobního auta. Dopravní nehoda, taky osobní auto a dodávka, k tomu došlo v Praze na Dvořákově nábřeží, počítejte se zdržením, a u Bílé hory v ulici Karlovarská máme nahlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Zprávy právě teď na 9. hodinu připravuje David. Mimo jiné se projedeme i loďkou po Berounce, jestli to jde nebo nejde, kolik je vody na Berounce.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: S malým dopravním zdržením počítejte v Praze na Dvořákově nábřeží, kde se střetlo osobní auto s dodávkou. Pozor taky v ulici Karlovarská na Bílé hoře. Tady je nehoda dvou osobních aut.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Music is my best friend. 9:00.
1: Vodáci mohou vyrazit na Dolní tok Berounky a o víkendu se opět pořádně zapotíme. Hezké prázdninové dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Berounka od Roztok je stále splavná, má 8 cm nad limit. Horní část této řeky ale vodáky už tolik nepotěší. Často tu budou trhnout o dno. Podobná situace je i na Sázavě. Vyrazit se tak dá ještě na Vltavu od Vyššího Brodu nebo na Ohřizloun. Libochovice budou mít novou hasičskou zbrojnici. Zastupitelé definitivně schválili výstavbu zcela nového objektu. Kdy a kde se s pracemi začne, se ještě upřesní. Reálný je zřejmě rok 2028. Žně jsou ve finále, zemědělcům zbývají sklidit už jen malé plochy polí. V některých okresech už mají dokonce úplně hotovo. Pomáhá hlavně slunečné počasí. Loni touto dobou měli posekáno jen zhruba 60% ploch. Aplikace e-doklady je připravena na volby. Včerejší zátěžový test dopadl úspěšně. Účastnilo se jej 30 000 uživatelů. Zhruba podobné množství se jimi prokáže i v říjnovém hlasování do zastupitelstev a části Senátu. E-doklad je dobrovolnou digitální alternativou klasického občanského průkazu. Pražským tunelem Blanka bude jezdit autobus. Odkud a kam ví mluvčí dopadu Filip Drápal.
3: Linka 145 nabídne rychlé spojení Kobylis a Davids. V provozu bude každý den, v ranní špičce pojede každých 6 minut, odpoledne po 7 až 8 minutách. Celou trasu zvládne do 20 minut, a to mezi Davidskou a Kobylisy, a pak ještě do Čimic zhruba dalších 10 minut. Pravidelnosti provozu pomůže řada preferenčních opatření po trase, například vjezd do Blanky pravým odbočovacím pruhem směrem na Troju.
1: Linka 145 poprvé vyjede zítra.
2: Sport.
1: Plavkyně Barbora Semanová je po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob. Vítězným časem zároveň stanovila nový český rekord. O druhou českou medaili dnes na trati 50 metrů znak zapojuje Miroslav Knedla.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí dnes opět není co řešit. Jasno, 29 až 32 stupňů. Zítra opět bez mraku a 32 až 35. V neděli se sice postupně zatáhne, naměříme ale stejné teploty jako v sobotu. 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Mikrofon předávám Jarce.

0: Krásné páteční dopoledne, je pár minut po deváté a před námi jsou společné tři hodinky. A dneska mám pro vás otázku, nad kterou jsem se sama docela trošičku zamyslela. Představte si, že na chvíli můžete vrátit čas. Potkáte sami sebe třeba v 18, ve 20 nebo klidně v 15. Stojí před vámi vaše mladší já, které ještě vůbec netuší, co všechno ho v životě čeká. Jakou jedinou radu byste mu dali? Řekli byste mu třeba, neboj se tolik, ono to nějak dopadne, anebo netrap se kvůli lidem, kteří za to nestojí, a tak dále, a tak dále. Já mám pocit, že čím je člověk starší, tím víc rad by tomu svému mladšímu já dokázal dát, jenže je tady takový jeden malý problém, ono by nás tehdy ještě stejně pravděpodobně neposlechlo. Takže dneska vzpomínáme, kdybyste se mohli vrátit v čase, co byste poradili svému mladšímu já. Pište mi, jsem zvědavá na vaše životní moudra, ale klidně i na rady, které dneska berete s humorem. No a když už se dneska vracíme v čase, hudebně to uděláme taky, tohle nás vezme rovnou do 80. George, Michael a Wham a jedna rada od nich je naprosto jasná. Hlavně se nezapomeňte včas budit. Wake me up before you go go.
1: Relax Radio, největší hity 90.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK, víc než si myslíte.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte in.

Dohrala nám Ava Max So Am I a já jsem si během těch písniček zamyslela nad tím, co bych vlastně poradila tomu svému mladšímu já. A jedna věc mě napadla okamžitě a je to mimochodem věta, kterou dneska opakuju i doma svým dětem. Dávejte ve škole pozor, protože co se naučíte ve škole, nemusíte se potom učit doma. A teď bych teda jako ráda tvrdila, že tohle životní moudro vychází z toho, jaká jsem byla vzorná studentka, no samozřejmě nevychází. Já jsem totiž docela často nosila do školy časopisy a zatímco učitelé něco důležitého vysvětlovali u tebole, já jsem měla pod lavicí rozečtený časopis. Myslím, že moje generace asi ví, co zrovna tenkrát frčelo a řešila jsem mnohem zásadnější věci, třeba co se nosí, co si vemu další den na sebe, kdo je do koho zamilovaný a tak dále. Takže ano, dnešní děti sice mají mobily, sociální sítě a milion dalších způsobů, jak ve škole nedávat pozor, ale nedělejme ze sebe úplně zase svaté. My jsme mobily neměli, ale stejně jsme si tu cestu k nepozornosti našli. Jen jsme byli taková, dá se říci, analogová generace rozptylování. Takže moje rada mladší Jarce by zněla, ten časopis zavři a dávej pozor, doma si jednou poděkuješ. No, tak teď je řada na vás. Co byste dnes poradili svému mladšímu já? A klidně mi i napište, čím jste ve škole, místo toho, abyste dávali pozor, se bavili vy, protože mám takové tušení, že časopisem pod lavicí to rozhodně nekončí. 606 736 736.

0: San Francisco.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Mrkneme společně na dnešní silnice. Nehoda je hlášená stále u Velké Dobré před sjezdem směrem na Prahu, takže pokud tudy projíždíte, sundejte nohu z plynu a počítejte s možným zdržením. Další komplikaci máme přímo v Praze, v Karlovarské ulici, kde se střetla dvě vozidla. I teda je tady projíždíte opatrně a počítejte se zpomalením provozu. Jinak mě ale dnešní Praha docela překvapuje, zatím je až podezřele klidná.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Když už se bavíme dneska o tom, co bychom poradili svému mladšímu já, narazila jsem dneska ráno na jeden článek a říkala jsem si, Vida, tohle bych možná svému mladšímu já taky poradila. Generace Z totiž údajně mění pravidla randění a přichází s trendem, kterému se říká chalance. A než si začnete samozřejmě představovat nějakou novou seznamovačku, jo, na internetu nebo nějakou aplikaci, je to překvapivě jednoduché. Princip je, přestaň dělat drahoty. Jestli se ti to líbí, tak mi to dej najevo. Jestli mě chceš, tak to prostě řekni. Chceš napsat zprávu? Taky prostě napiš a nečekej 3 hodiny jen proto, aby to náhodou nevypadalo, že máš zájem. No a když zájem nemáš, řekni to slušně a nezmiz beze slova. Tak si říkám, že takovýhle jako nový trend, my jsme možná tomu dřív říkali prostě normální komunikace, nedělej drahoty a nebo vypal tak dále, ale kdybych to měla zvládnout nebo stáhnout k tomu dnešnímu tématu, tak svému mladšímu já bych možná řekla, Jarko, když se ti někdo líbí, nehraj si na nedostupnou, život je příliš krátký na to, aby z 2 hodiny přemýšlela, jestli mu můžeš odepsat už teď nebo až 7:30. A je to prostě pravda. Tenkrát jako člověk jako neviděl, jestli může reagovat hned. Ale vlastně je to asi, prostě to zrychlí spoustu věcí. No, takže proč ne? No a co vy? Poradili byste svému mladšímu já něco právě v lásce, třeba tohle si neber nebo na toho nečekej, a nebo naopak tohle si drž, protože si ho třeba jednou vezmeš? 606-736-736, můžete psát vaše zprávy nebo volat.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Teď už je před náma jeden z těch hlasů, které poznáte snad po první vteřině. Zpěvačka Adele a její obrovský hit Rolling in the Deep, písnička o lásce, která tedy rozhodně neskončila stylem Zůstaneme kamarádi. Je v ní vztek, zklamání, ale hlavně pořádná síla. Tak si pojďme dát Adele a Rolling in the Deep na Relaxu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Všechno

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme 10 hodin a je čas dát si zprávy.
1: Nad Kladenskem dnes přestanou létat letadla a na sociálních sítích přibývá falešných prodejců dovolených. Hezké dopoledne u zpráv.
2: Relax Radio.
1: V Kladensku se ode dneška uleví od letadel. V 15 hodin bude provoz po dokončení modernizace převeden na hlavní dráhu. Skončí tím přelety nad hustě obydlenými oblastmi. 10 000 lidí se tak odpočinou od hluku, který trval více než 4 měsíce. Ranní a odpolední vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem jedou v pracovních dnech odklonem. Modernizace Smíchovského nádraží si vyžádala dočasné omezení provozu jedné koleje. Zmíněné spoje proto kromě Smíchova neobsluhují ani stanici Velká Chuchle. S návratem do normálu se počítá ve středu. Dovolené máme nakupovat u prověřených podnikatelů. Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur totiž přibývá podvodů. Objevují se hlavně na sociálních sítích. Jde o nabídky pobytu, letenek, výletů i průvodcovských služeb. Často ale jde o podvodné profily, které po přijetí peněz přestanou komunikovat. Praha má tramvajovou retrolinku. Svést na ní můžeme legendárními vozy T3. Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Provoz na lince číslo 23 zajišťují převážně legendární tramvaje typu T3, kterých bylo vyrobeno nejvíce na světě. 23 je v provozu každý den, jezdí z Královky přes Pražský hrad, Malostranské náměstí, Národní divadlo a Národní třídu na Vinohrady. Spolu je tak nejvíce atraktivní cíle hlavního města a platí na ní navíc běžný tarif pražské integrované dopravy.
1: Kromě retro tramvajové linky, dopravní podnik provozuje i retro autobusovou linku.
2: Sport.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil do finále mistrovství Evropy. Obhájce titulu hodil 80,92 cm.
4: Veliká spokojenost, zhruba takovýhle scénář jsem v hlavě měl, jsem rád, že se povedl. Byla to vzdálenost, kterou jsem tušil, že by měla stačit do finále, takže už se další 2 hody neabsolvoval a doufal jsem v to, že kluci nechytnou nějaký skvělý hody.
1: Atletický šampionát vyvrcholí o víkendu.
2: Relax Radio.
1: Mraky neuvidíme ani dnes, zůstane jasno a modrá obloha. Teploty nejvýš mezi 29 až 32 stupni. Modrá obloha nás čeká i zítra, kdy naměříme až 35. V neděli se postupně objeví mraky, maximálně stále mezi 32 až 35 stupni Celsia.
0: Tak to nám ten víkend krásně začíná a já, když tě tady mám, Davčo, prosím tě, kdyby si potkal své mladší já, co by si mu dneska poradil? To je takový dnešní mé téma.
1: Nedat na rady druhých, asi bych takhle jako řekl opravdu, protože...
0: Jako důvěřuj a prověřuj?
1: Nebo... No, člověk asi nejlíp ví, jak to v životě chce mít a ti druzí se třeba snaží nějak poradit, ale vždycky to spíš hodnotí tu situaci podle sebe, jo? Takže opravdu no. Vyslechnout si je třeba, ale tak nějak vždycky dát sám na sebe, bych tak řekl.
0: To je zajímavá myšlenka. To je zajímavé, to je hluboká myšlenka, musím říct, protože člověk, když se nad tím tak zamyslí, tak je to vlastně pravda.
1: No protože, je, no. Jo, člověk, protože oni se snaží pomoci ti druzí, ale nedokážou se úplně vždycky přesně vžít do té situace ze 100%, kterou právě vy prožíváte. To prostě ani nejde, že jo. To víte jenom vy, takže jaký si to uděláš, takový to máš.
0: Ano. Tereza Mašková, docela by mě zajímalo, když psala tuto písničku, která se jmenuje Nahá, co si v tu chvíli myslela?
5: Já jsem
0: ano, když se zpívá, tak jsem taky úplně nahá, ale teď momentálně ne. Mezi 10. a 11. hodinu Tereza Mašková a spoustu dalších zajímavých informací. Zůstaňte s Rádiem Relax.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: Dnešnímu tématu, co byste poradili svému mladšímu já, nám píše Petra Skladna. Ahoj Jarko, já bych svému mladšímu já řekla, neber si každého kluka, o kterém si myslíš, že ho dokážeš změnit. Ušetřila bych si asi 10 let života a spoustu nervů. Dneska už vím, že chlap není rekonstrukce bytu, když se ti nelíbí stav při převzetí. Nepočítej s tím, že ho předěláš. Je pravda, Petr, že chlap není rozhodně jako rekonstrukce bytu, tohle spojení si asi někam nepíšu, protože my ženy máme občas pocit, že si řekneme, tady to trošku upravíme, oblékání, tady kamarády, tady naučíme uklízet, tady odnaučíme ty ponožky vedle koše a bude z něj nádherná novostavba. No a pak po pár letech zjistíte, že když to spojím s tou rekonstrukcí, tak nosná konstrukce zůstala úplně stejná. Takže další rada pro naše mladší já, nechoďte do stavu s projektem, já si ho předělám. A pokud už ano, minimálně si předem zjistěte, jestli na to nepotřebujete stavební povolení.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Když už se celé dopoledne bavíme o tom, co bychom poradili svému mladšímu já, tak tahle písnička, která následuje, se nám do toho tématu hodí úplně dokonale. Protože kdybychom chtěli svému mladšímu já něco poradit, potřebovali bychom co? Jednu zásadní věc, a to vrátit se v čase. A přesně o tom zpívá dánská skupina Aqua v písničce Turn Back Time, která vyšla v roce 98 a možná trochu neprávem zůstala ve stínu její slavné Come on, baby girl. Tady totiž Aqua ukázala úplně jinou, mnohem citlivější tvář. Nebyla to žádná růžová barbínka, žádný bláznivý taneční hry, ale přání právě vrátit se v čase a napravit věci, které se nepovedly. Jdeme na to, skupina Aqua, Turn Back Time.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

roku na Country Večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: Přijďte na www.městokladno.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

Ještě jedna věc, kterou bych možná poradila nejen svému mladšímu já, ale dneska ji řeším hlavně jako rodič a počítám s tím, že nejsem jediná. Co bychom měli děti naučit o penězích a péči o domácnost? Protože bankomat není kouzelná skřínka, ze které padají peníze, a stejně tak doma nežije žádný skřítek, který v noci uklidí pokoj, vyklidí myčku a i když teda já bych z toho skřítka asi docela brala. No a vidím to samozřejmě u nás doma. Člověk zadá nějaký úkol a jako matka si říkám, já bych to měla ideálně hotový hned, teď, nejlépe ještě 3 minuty předtím, než moje děti o to požádám, jenže děti mají evidentně trochu jiné vnímání času. Řeknu, prosím tě, uklid si to, a zatímco pro mě znamená uklid si to právě teď, tak na druhé straně to je někdy takový jako ano, blikne, eviduji požadavek a v horizontu několika hodin se možná tím budu zabývat. Ale je fakt, že se to zlepšuje rokem. No a hlavně se pořád učím i já, protože kolikrát je pro rodiče mnohem jednodušší říct, ježiš, já si to radši udělám sama. Člověk to má rychleji podle sebe a bez dalších 5 připomínek. Jenže právě v tomhle je ten háček. Když to pokaždé uděláme za ně moc, je, toho nenaučíme, takže se učím počkat, vydržet a trvat na tom, aby ten úkol opravdu dokončili děti, i když moje vnitřní já mezi tím by 3x uklidilo celou domácnost. Je to někdy náročnější cesta, ale věřím, že nám to jednou přinese ovoce, ideálně v podobě dospělých potomků, kteří budou vidět, že prostě se myčka neuklidí samo a že maminka není hotelový personál. Možná nám jednou za to poděkují. No, dobře, nebudeme přehánět, hlavně když si po sobě uklidí. Amy McDonald, This is the Life.

0: Ano, ty Prlebsku relaxu a dneska máme rovnou dva typy na víkend, takže stačí jen vybrat, jestli jste spíš na muziku nebo na traktory. Začneme ve Slalem, kde pokračuje prázdninová série Music on the Square. Každý prázdninový pátek ožívá Masarykovo náměstí hudbou a dneska večer vystoupí S-Band, který hraje popovou a taneční muziku. Začíná se ve 20 hodin a vstup je zdarma, takže ideální plán na páteční večer. No a jestli máte radši vůni nafty, pořádné stroje a trochu toho venkovského adrenalinu, pak je tu Kounovská netradiční traktoriáda. Ta se koná zítra v sobotu 15. srpna, čeká vás závod na trati přímo na poli s terénními úpravami, spanělá jízda a chybět nebude ani doprovodný program pro děti a vstupné dobrovolny. Tum, tum, tum, da, dum, da, dum. Jo, o tom zpívala kapela, že jo? Jestli pak víte, která. Takže tento víkend můžete být v pátek jak tanečník, tak traktorista. To byl dnešní typ relaxu a my jedeme další skvělou muzikou. Want it back.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Milí posluchači, před chvilkou mi přišla zpráva, která tak trošku uklidnila mé vnitřní já. Píše nám Martin z Rakovníka. Ahoj Jarko, u nás jsem zjistil, že když řeknu synovi uklid si pokoj, musím se hlavně neptat, kdy to bude. Minule řekl jo za chvíli, po 2 hodinách jsem se připomněl a dozvěděl jsem se, že chvíle ještě nebyla. Takže očividně máme doma jiné časové pásmo. Martine, takový to spojení chvíle ještě nebyla je naprosto geniální a to časový pásmo asi zřejmě funguje ve většině domácností. Protože takovýto rodičovský za chvíli trvá aspoň v mé představě 5 minut, zatímco u těch dětí za chvíli je časová jednotka, která mám pocit, že asi nebyla ještě vědecky přesně změřena. Může to být 10 minut, ale někdy i celý týden. No a co je vlastně důležitý a to chci zdůraznit je to, abychom jako rodiče vydrželi a neudělali to za ně a víceméně si na to počkat, chtít to hned, protože jednou třeba snad přijde ten náš rodičovský all time high, okamžik, kdy řeknete uklid si pokoj a dítě vstane a opravdu jde. No a teďko hudebně, trošku jiné all time high, Nico Santos právě teď na Relaxu. Relax Radio. Relax z Jary.

0: Za chviličku máme 11 hodin a já bych chtěla v následující hodince si s vámi dát tak trošku superstar, protože jedna z nejslavnějších pěveckých soutěží se po 5 letech vrací na televizní obrazovky a tuším, že 2. září odstartuje její nová řada. A já se zkusím zeptat, zkusím test vaší paměti, jestli pak si vzpomínáte, kdo se stal historicky úplně první českou superstar? To si povíme až po 11.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Za chviličku tady máme 11. hodinu a to je čas na zprávy.
1: Hořovická nemocnice zavedla novinku a hokejisté Krloup v přípravě podlehli písku. David Latovský přeje hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Nemocnice Hořovice spustila novou službu z nemocnice domů. Určená je pacientům, kteří po vyšetření cestu do svého bydliště sami nezvládnou. Odvozy probíhají každý pracovní den v 10, 12 a 14 hodin. Řidiči stačí ukázat jen vyplněnou jízdenku od zdravotníků. Maximální délka trasy je 10 km od nemocnice. Nela Hozeves opraví dětské hřiště v horním resortu v Lešanech. V současné podobě už dosloužilo. Kromě výměny herních prvků dojde i na stavbu nové sportovní plochy. Nezapomene se ani na sadové úpravy. Kompletně hotovo má být v příštím roce. Kbelská ulice je opět průjezdná. Opravy jedné z klíčových pražských tepen skončily. Více než měsíc ale způsobovaly časté kolony. Provoz byl totiž sveden jen do jednoho pruhu v každém směru. Teď už se místem jezdí bez omezení. Další práce proběhnou bez přerušení provozu. Okamžitým platbám dříve bránily staré procesy. Po jejich odstranění bleskové převody peněz z účtu na účet v Česku rostou nevídaným tempem, pokračuje mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
3: Meziroční nárůst činí více než 20%. Česká národní banka chce tímto způsobem vytvořit konkurenci platebním kartám. Systém je hotový a nyní se bude pracovat na ještě lepším zabezpečení. Ale musí přijít firmy nebo banky, které vyvíjí aplikace a okamžité platby ještě více rozvinout. V okamžitých platbách vidíme budoucnost.
1: Okamžitá platba z účtu na účet trvá průměrně 3 sekundy.
2: Sport.
1: Hokejisté Krloup první přípravný zápas prohráli. Písku podlehli 2-4. Trenér David Švagrovský.
4: Já si myslím, že to byl bojovný zápas z obou dvou stran. Hodně bruslivý, takový chvílema juniorský hokej trošku, jak to bylo, ty mladý obě dvě ty sestavy relativně, takže bojovný zápas a samozřejmě každý ten tým je v nějaký fázi té přípravy, což chvílema bylo vidět na tom ledě, ale když vezmu nebo odprostím se od toho výsledku, tak já si myslím, že pro nás ten první zápas splnil ten účel.
1: Další přípravný zápas Krloupy čeká v úterý na ledě pražské Kobry.
2: Relax Radio.
1: Zůstane jasno, maxima vystoupají na 28 až 32 stupňů, v noci kolem 15. S modrou oblohou máme počítat i zítra, kdy bude 32 až 35. V neděli se postupně sice zatáhne, maxima ale stejná jako v sobotu.
0: Davide, sledoval jsi v minulosti takovou tu pěveckou soutěž, která se jmenuje Superstar?
1: No, na mě už těch řad bylo trošku moc, ale tu první jsem asi jako téměř všichni sledoval, to je pravda.
0: Jo, a pamatuješ si, kdo to vyhrál?
1: Aneta Langerová.
0: Ano, správně. To ještě byla taková ta doba, kdy se nepodepisovaly dost přísné smlouvy. Ale to si řekneme v následující hodince. Skupina Miraj nám osladí Jahodou tu krásnou hudební hodinku.

0: jedna písnička, u které je podle mě skoro nemožné, aby člověk zůstal v klidu. Píše se rok 1987 a skvělá zpěvačka Whitney Houston vydává I Wanna Dance With Somebody a vzniká jeden z těch hitů, které fungují i téměř 40 let poté. No a když se dneska bavíme o tom, co bychom poradili svému mladšímu já, tak tady bych možná měla ještě jednu radu sama pro sebe. Víc tancuj, míň řeš, co si o tom myslí ostatní, protože čím jsem starší, tím víc zjišťuju, že jsme se možná až úplně zbytečně hodně hlídali. Takže jestli zrovna jste doma, v práci nebo třeba v autě, můžete si aspoň trochu zatancovat. Tedy řidiči od pasu nahoru. Whitney Houston, I wanna dance with somebody na relaxu.
1: Relax Radio.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Euro

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krásně to zpívá skupina Mirai. Život je pohoda, život je fajn. No a my jdeme zpátky k té Superstar. Ptala jsem se vás, jestli pak si pamatujete, kdo vyhrál úplně první řadu Superstar. A jak říkal můj kolega David, ano, byla to Aneta Langerová. Psal se rok 2004 a myslím, že spoustu z nás byla tehdy Superstar opravdu televizní událost. Člověk měl svého favorita, hlasovalo se a druhý den se to rozebíralo ve škole nebo v práci. A najednou zjišťujeme, že je to 22 let. Tak tohle je asi informace, kterou jste úplně v pátek dopoledne nepotřebovali slyšet, chápu to. A je to neskutečný. Každopádně Superstar se letos vrací a tentokrát nás čeká i hodně novinek. V porotě usednou Eva Farná, Pavol Habera, Jakub Prachař a Kalina. Moderování se samozřejmě ujal kdo jiný než Leoš Mareš. Soutěžící čeká také nový Golden Room a Golden Ticket. Diváci se později zapojí do hlasování prostřednicí aplikace nebo SMS a vítěz nebo vítězka si odnese 2 miliony korun. Okvý drobný, co? No a mimochodem, soutěž je určená zpěvákům už od 15 let, takže jestli doma máte teenagera, který vám celé prázdniny zpívá do kartáče před zrcadlem, možná ho raději nepřerušujte, třeba doma právě vy vychováváte budoucí Superstar. No a my si během té hodinky ještě připomeneme pár lidí, kterým právě tahle soutěž pomohla odstartovat velkou hudební kariéru. David Guetta, One Love.
2: Relax. Relax Radio. Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Podíváme se znovu na silnice, tentokrát pozor na dálnici D7 ve směru na Prahu, kde mezi druhým a prvním kilometrem došlo k nehodě nákladního auta a dodávky. Vozidla tvoří překážku na silnici, proto místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Větší komplikace je na dálnici D1 ve směru na Ostravu na exitu 354, je kvůli nehodě a následnému požáru uzavřený výjezd D1 na Rudnou. Omezení je podle aktuálních informací plánované přibližně do 2 hodin odpoledne, takže pokud míříte tímto směrem, počítejte s komplikacemi a zvolte jinou trasu. No a připomínám, pokud na cestách narazíte na nehodu, kolu nebo jiný problém, zavolejte nám na naší linku 606-736-736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku Emily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku Emily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.
3: Mám

Mám prostě od pambička boky, taky mám boky, voli posluchci taky vím, ale já jsem si Evičku Farnou nevybrala úplně náhodou, protože jak už jsem před chvilkou říkala, právě ona usedne v nové Superstar do poroty. No a když už dneska vzpomínáme na ty předchozí ročníky, pojďme si malinko otestovat paměť. První českou Superstar tu jsme prozradili. V roce 2004 to byla Aneta Langerová, o rok později Vlastimír Horvát a v roce 2006 Zbyněk Drda. Když člověk řekne tyhle ty jména, tak musím říct, že vlastně ani nevím, co se s nima děje. Co se týče posledního roku 2021, tak to je Adam Pavlovčin, kterého dneska známe hlavně jako Adonis, a ten byl i hostem našeho rádia Relax. Takže když to člověk slyší takhle za sebou, je krásně vidět, že někdo se v tom hudebním světě drží dodnes a o někom jsme opravdu dlouho neslyšeli. A u některých men si možná třeba řekne, no jo, vlastně to je on. Mimochodem, Eva Farná sice Superstar nevyhrála, ona si totiž tu svoji cestu na hudební scénu prošlapala úplně jinudy. A teď bude rozhodovat o tom, kdo má šanci stát se další velkou pěveckou hvězdou. No tak jsem zvědavá, jestli nám ten letošní ročník přinese jméno, které si budeme pamatovat ještě dalších 20 let. A teďko už skupina Black Eyed Peas s Justinem Timberlakem. Where is the love?

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Ještě jedna taková informace, kterou jsem si dneska našla a říkala jsem si, že páteční dopoledne si zaslouží trošku toho optimismu. Takže dámy, opravdu dámy zbystřete. Podle jednoho průzkumu totiž nejlepší intimní zážitky rozhodně nemusíme mít ve 20. Naopak velmi dobře z něj vyšly ženy po 36. S věkem totiž často přichází větší sebevědomí, zkušenosti a hlavně schopnost říci, co vlastně chceme. Takže jestli jsme dnes celé dopoledne radili svému mladšímu já, možná bych mu zkázala: holka, vůbec se nestresuj, to nejlepší možná ještě přijde. No a líbí se mi na tom hlavně jedna věc. Konečně nějaký výzkum o stárnutí, po jehož přečtení jako nemám chuť jít okamžitě nakupovat protivrázkový krém. Naopak si řeknu, tak výborně, hezky ty živote pluj, pokračujeme dál.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Máme tady 12. hodinu a jdeme na polední zprávy.
1: Libochovice vylepší park a u chorvatského Omeše hoří. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Libochovický park bude v novém. Rada města schválila dodání nových laviček, odpadkových košů i stojanů na kola. Chybět nebudou ani lehátka na pláž k řece. Vše se na místě objeví na začátku října. Hořovice opravují Pražskou a Příbramskou ulici. Kromě nového asfaltu vzniknou i nové přechody pro chodce. Hlavně v místech, kde lidé běžně přecházejí už dnes. Ale žádné přechody tam zatím nejsou. Práce začaly v těchto dnech, potrvají do listopadu. V Praze aktuálně není žádná zásadní tramvajová výluka. Provoz je sice přerušený mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem, omezení platné do 28. srpna se ale netýká příliš velkého množství cestujících. Do konce srpna se nejezdí ani mezi Vltavskou a Těšnovem, týká se to ale jen linky číslo 12. Mezi IP Pavlova a Muzeem je pak provoz přerušený dlouhodobě. Dovolené máme nakupovat u prověřených podnikatelů. Sociální sítě slouží jen pro inspiraci. Říká to ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
3: Důrazně varujeme před falešnými zájezdy na sociálních sítích. Objevují se tu falešné nabídky pobytů, včetně výletů a průvodcovských služeb a po zaplacení zálohy takový profil většinou přestane komunikovat nebo i úplně zmizí. Poškození pak nevědí, komu své peníze skutečně poslali a je velmi obtížné jejich vymáhání.
1: Atraktivní fotografie, vysoký počet sledujících ani komunikace přes WhatsApp nejsou důkazem důvěryhodnosti.
3: Před zaplacením dovolené proto doporučujeme ověřit si, kdo je skutečným pořadatelem zájezdu, zda uvádí své obchodní jméno, sídlo, IČO, zda má platné pojištění pro případ úpadku nebo případně bankovní záruku.
1: Důležité je i vědět, zda zákazník obdrží řádnou smlouvu o zájezdu a doklad o zákonném pojištění. U chorvatského Omiše hoří. Evakuováno muselo být 300 Čechů a další stovky cizinců. Část z nich oblast opustila individuálně, další jsou v blízkých evakuačních centrech. Našim krajanům na místě pomáhají i české policejní hlídky.
2: Sport.
1: Sparta zítra hraje s Teplicemi. První fotbalová liga má na programu čtvrté kolo. Pardubice v něm ve stejný den přivítají Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu Olomouc. Plzeňskou Viktorku čeká doma duel se Zlínem. V neděli se pak hrají duely Ostravy s Artisem Brno a Liberce se Sláví. Hradec a Jablonec si své zápasy s brněnskou Zbrojovkou a Bohemkou odložili na září.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne a vlastně začátek víkendu s jasnou oblohou a teplotami mezi 29 až 32 stupni. Zítra dál bez mraků a ještě větší horko, 32 až 35. V neděli už oblačno, ale stále tropických, 31 až 35 stupňů Celsia.
0: Mě by zajímalo, kdy to horko skončí. Nevíš, Davide?
1: No už o víkendu, respektive po víkendu to má klesnout na nějakých 21 až 25, tak uvidíme, jak to potom bude dál.
0: Tak uvidíme, no. Život je krásný, o tom zpívá skupina Krištof, kterou uslyšíte rozhodně v následující hodince.

0: Pokud ještě nemáte plán na dnešní večer ve Slaném na Masarykově náměstí, pokračuje Music on the Square. Od 8 hodin zahraje S-Band, čeká vás popová taneční muzika a vstup je zdarma. Zítra můžete vyrazit na Kounovskou netradiční traktoriádu, což jsou závody na polní trati. Spanilá jízda a program pro děti, vstupné je dobrovolné. No ode mě je to pro dnešek všechno, jestli právě usedáte k obědu, přeju vám moc dobrou chuť, užijte si krásný pátek i celý víkend, za chvilku už se vám bude věnovat Tereska Bělohradská. Tak mějte se krásně a my se uslyšíme společně zase v úterý o 16 hodin Relax s Jarkou.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 14. srpna.
0: Od roku 1893 začala Francie jako první země vůbec vyžadovat test k řidičskému průkazu. Roku 1924 bylo uskutečněno první dvoucestné rádiové spojení s letadlem. Roku 1941 se v Kalifornii narodil muzikant a zpěvák David Crosby. Člen slavných The Birds nebo formace Crosby, Stills, Nash and Young. 14.8. také skončily olympijské hry v roce 1932 v Los Angeles a ve 48. v Londýně. 14. den měsíce srpna přinesl také zařazení basketbalu do programu berlínské olympiády roku 1936.
2: May the games be held in peace, in the true spirit.
0: V roce 1956 se Sonny a Cher dostali společným hitem I Got You Babe na vrchol amerického singlového žebříčku. I got you, babe. Roku 1945 se v Texasu narodil herec Steve Martin, známý jako novodobý inspektor Jacques Clouseau. Zatím dvakrát ve své kariéře moderoval udílení filmových Oscarů. O dva roky mladší je v New Yorku narozená Danielle Steele, nesmírně úspěšná spisovatelka. Roku 1959 spatřil světlo světa jeden z nejlepších basketbalistů historie, Magic Johnson. 14. srpen 1971 byl dnem, kdy Rod Stewart vydal single Maggie May. V roku 1968 se narodila americká herečka, držitelka Oscara a také Bond girl Halle Berry. O 21 let později, v 89. na ruském trhu poprvé vyšlo legálně album amerického interpreta. Bon Jovi přišli z New Jersey. Roku 2002 během nejničivějších povodní v novodobých českých dějinách kulminovala Vltava v Praze takzvanou 500letou vodou.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
3: Not the time or the place for broken-hearted.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu přesně 13. hodina, s vámi na Relaxu Honza Ladr a taky David Latovský, tak pojďme na zprávy.
1: V Kladně vznikají nová parkovací místa a v pondělí se ochladí. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Kladně za letošek přibude 300 nových parkovacích míst. Lukáš Žudl z tiskového oddělení magistrátu.
3: 70. je nedaleko hlavní pošty, po 30 v ulici U Hvězdy a Dánská. S dalšími 120 se počítá po dokončení rekonstrukce autobusového nádraží a při revitalizaci ulic Helsinská a Petrohradská za Rozdělovskými věžáky.
1: Hořovice mají nové dětské hřiště, je v lokalitě Pod Dubem. Z prostoru zarostlého náletovými dřevinami a plného odpadku vzniklo příjemné místo s lezeckou stěnou, lanem, kruhy a dalšími prvky. Během školního roku jej kromě veřejnosti využijí i děti z obou základních škol a studenti gymnázia. S pondělním deštěm to příliš slavné nebude. Meteorologové jej sice předpovídají, půjde ale spíš jen o přeháníky. Objeví se navíc jen v části země. V novém pracovním týdnu si tak alespoň odpočineme od úmorných teplot. Denní maxima čekáme kolem 23 stupňů. Armáda letos nabere 3000 vojáků, původně plánovala o 800 méně. Kromě navyšování stavů dochází i ke generační obměně. Profesionalizace armády totiž začala v roce 2002. Po 24 letech tak značný počet vojáků dospěl do věku obměny. Na Karlově mostě se dnes běžkovalo. Organizátoři jezerské padesátky v úmorném horku vytvořili 20 metrů dlouhou stopu. Spotřebovali na to 3,5 tuny sněhu. Symbolicky tak zahájili registraci na jubilejní 60. ročník závodu. Uskuteční se přesně za půl roku, 14. února 2027.
2: Sport.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil do finále mistrovství Evropy. Obhájce titulu hodil 80,92 metrů.
4: Veliká spokojenost, zhruba takovýhle scénář jsem v hlavě měl, jsem rád, že se povedl. Byla to vzdálenost, kterou jsem tušil, že by měla stačit do finále, takže už jsem další dva hody neabsolvoval a doufal jsem v to, že kluci nechytnou nějaký skvělý hody.
1: Atletický šampionát vyvrcholí o víkendu.
2: Relax Radio.
1: Páteční odpoledne dál jasné, bez jediného mráčku. Teploty v maximech mezi 29 až 32 stupni. Zítra opět modrá obloha a 32 až 36. V neděli už se mraky sice objeví, nejvyšší teploty tak zůstanou mezi 31 až 34 stupni Celsia.
0: Tak co vám nabídne playlisty? Mezi 13. a 14. hodinou na Relaxu playlist velmi, myslím, nabitý super hudbou. Why Don't We? Taková malá ochutnávka toho, co vás čeká. Přejeme hezké páteční odpoledne.
2: Relax.

0: Plánujete v tento čas, co si dáte třeba o víkendu k obědu a držíte dietu? Pokud jste teď odpověděli dvakrát ano, tak zařete na jídelníček dalšího srpnového víkendu brambory. Brambory jsou bohaté na široký komplex živin a ve své podstatě se dají považovat za naprosto ideální potravinu. Podle jednoho rozsáhlého amerického výzkumu je z jejich pomocí možné dokonce i hubnout, a to s výrazně menším úsilím. Ale pozor, ne, že si dáte o víkendu hranolky, to se do toho samozřejmě nepočítá. Tak ať jdou ty víkendové nákupy pěkně od ruky a pokud už jedete z práce domů, tak přejeme šťastnou cestu. Tady další odpolední muzika.
1: Takhle hraje Relax.

0: Posloucháte Relax, díky vám za to. Máme 14. srpna, pátek. A máte v plánu ještě někam vyrazit na dovolenou? 606-736-736, klidně nám dejte vědět. A bude to moře nebo třeba hory? Jaké jsou pozitivní účinky právě návštěvy? Pokud navštívíte nějakou destinaci, přímořskou destinaci, tak tohleto rozebereme společně už za chvilku. Teď slíbená partička z Ameriky. Why don't we?
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítrvát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na DB5 se zpozorněte, do příjezdu do Prahy, tak tam je nehoda na 4. kilometru, tedy ve směru na Prahu. Dopravní nehoda 2 osobních vozidel a chvilkové zdržení, tak s tím počítejte a přejeme šťastnou cestu.

0: Máme 14. srpna, jestli plánujete ještě dovolenou a bude to u moře, nebo už máte splněno a u moře jste byli, tak pokud odpovídáte, že ano, tak děláte velmi dobře. Moře má velké léčivé účinky. Léčivé účinky má sůl, mořské bahno, dokonce chaluhy, řasy, tak se tedy nebojte a pořádně se do nich zavrtejte. Příznivé je i vdechování přímořského vzduchu. Něco pro sebe děláte, i když jen tak třeba lenošíte na pláži. Jednotlivá moře se samozřejmě od sebe svými účinky liší a i s ohledem na to můžete i cíleně volit dovolenou. Třeba takové Černé moře obsahuje jodové páry. A tak léčí zánět průdušek, léčí kašel a další dýchací potíže. Takže jestli ještě nemáte vybráno, kam pojedete, tak myslím si, že takový last minute Černé moře možná pro někoho dobrý tip na dovču.
1: Relax. Největší hity

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Zavolejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
1: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Jedna jediná minuta, je tu 14. hodina, je tu i David Latosky, tak pojďme na zprávy.
1: Libochovec se opravují Májovou ulici a po víkendu se ochladí. Radio Relax přeje hezký pátek.
2: Relax Radio.
1: Opravy Májové ulice v Libochovicích potrvají do konce října. Kromě nových povrchů silnic a chodníků tu vznikne i 6 parkovacích stání. Počítá se také s výměnou sloupů veřejného osvětlení. Kralupy připravují rekonstrukci zimního stadionu.
3: Hotová je koncepční studie, z té bude později vycházet projektová dokumentace. Cílem je mimo jiné umožnit bruslení i v teplejších měsících, což současný stav stadionu nedovoluje. Kdy se situace změní, se zatím neví.
1: Informoval mluvčí města Aleš Levý. Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho už panuje na 88% území Česka. Negativní dopad na zemědělskou produkci už je jistý. Nejsme v tom ale sami. Sucho a vysoké teploty trápí většinu Evropy. Ve Francii, v Británii i v Chorvatsku navíc bojují s lesními požáry. U Omyše muselo být evakuováno 300 českých občanů. Praha má tramvajovou retrolinku, svést na ní můžeme legendárními vozy T3, mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Provoz na lince číslo 23 zajišťují převážně legendární tramvaje typu T3, kterých bylo vyrobeno nejvíce na světě. 23 je v provozu každý den, jezdí z Královky přes Pražský hrad, Malostranské náměstí, Národní divadlo a Národní třídu na Vinohrady. Spojuje tak nejvíce atraktivní cíle hlavního města a platí na ní navíc běžný tarif pražské integrované dopravy.
1: Kromě retro tramvajové linky dopravní podnik provozuje i retro autobusovou linku.
2: Sport.
1: Hokejisté Kladna vyhráli první přípravný zápas. Liberec porazili 1-0. Premiéra trenéra Radima Rulíka se tak vydařila. Adam Brýzgala navíc udržel čisté konto. Rytíři teď odehrají 2 zápasy na turnaji ve Švýcarsku.
2: Relax Radio.
1: Pršet nemá z čeho, v našem kraji dál modrá obloha a 29 až 32 stupňů. Jasno čekáme i zítra, kdy se oteplí na 32 až 35. V neděli už oblačno s 32 až 35 stupni Celsia.
0: Xin Lakes a v blbým věku. V blbým věku, kdy to ty tak, Davide, považuješ ten blbý věk?
5: Mám pocit, že to přichází, že? To přichází a potrvá to dlouho.
0: Tak si aspoň o tom zaspíváme. Za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Někrát se po 14. hodině, pokud chcete, tak přesný čas 14 hodin 7 minut k tomu. Když je člověk unavený a přijde domů třeba z práce nebo z nějakého dlouhého výletu, tak je schopný usnout i v jiné místnosti, než je zrovna ložnice. Máme všichni doma určitě krásnou postel, povlečení, polštář, peřinu a pak si večer sedneme na gauč, pustíme jeden díl seriálu a najednou zjistíme, že je ráno. A ještě zajímavější je, že někteří lidé na gauči usínají i pravidelně. Někdo proto, že u televize prostě odpadne, někdo proto, že partner nebo partnerka v noci i chrápou. A někdo tvrdí, že se mu na gauči spí prostě líp než v samotné posteli. Dnešní otázka tedy zní, když doma spíte jinde než v posteli, proč je to zrovna třeba gauč? Proč ten gauč je tak lákavý? Nebo spíte i na jiném místě? 606 736 736 jsme zvědaví na vaše zprávy.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Máte doma gauč, na kterém se vám spí lépe než v posteli, tak nejste v tom rozhodně sami. Jenže pozor, gauč má jeden zásadní problém. Je vyrobený hlavně na sezení, ne na 8-hodinové ležení. A to je docela velký rozdíl. Matrace je konstruovaná tak, aby podpírala tělo a páteř v průběhu celé noci, zatímco gauč často člověka nutí spát zkrouceného, třeba s hlavou opřenou o područku. Takže pokud na gauči usnete jednou za týden, jednou za 14 dní, nejspíš se asi nic dramatického nestane, neděje, ale pokud tam spíte každou noc, může se samozřejmě ozvat krk, ramena nebo záda. Jinými slovy, gauč je skvělý na 20-minutového šlovíka třeba v neděli po obědě. Spát v něm ale celou noc, tak to se rozhodně experty nedoporučuje. Ale vy v něm spíte, tak třeba Lukáš tam psal: Honzo, u nás je gauč moje druhá ložnice. Manželka tvrdí, že tam spím častěji než v posteli. Já tvrdím, že gauč je prostě pohodlnější. No tak Luky, pozor na ten krk, ramena nebo záda. V blbým věku Xindl X právě teď na Relaxu. Hezký poslech.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio. Well.

Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country Večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice v České republice. D6 na 29. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Je tam předmět na vozovce, tak tedy průjezd se zvýšenou opatrností. Na Pražském okruhu se bouralo, a to na 16. kilometru ve směru na letiště. Je nehoda osobáku a nákladňáku. Nehoda částečně blokuje provoz, tak na to myslete. A ještě D1, 175. kilometr ve směru na Prahu. Je tam nehoda dvou osobních vozidel, ale nehoda se došetřuje v odstavném pruhu, takže byste se tam zdržet neměli.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.

hity 90. let. Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.

0: 15. srpna. Kaufland.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Adam Ďurica na Relaxu a my dnes ve Fresh Timeu řešíme spánek mimo hlavní ložnici, který je v mnoha domácnostech běžnější, než se zdá. Problém je, že to, co působí jako praktické řešení, se může časem změnit v návyk, který nenápadně zhoršuje kvalitu odpočinku. Proč tedy usínáme v gauči? Je to dáno tím, že když si lehnete do postele s myšlenkou, že musíte usnout, mozek se snadno přepne do pohotovosti. Na gauči ale často nikdo spát neplánuje. Jen si na chvilku sednete, pustíte si třeba seriál, film a poleví to napětí. Tělo se uvolní a usnutí najednou přijde samo. Nejde ale o důkaz lepšího spánku, spíš o menší mentální tlak. No a taky se nám může zdát obývací pokoj lepší než ložnice z důvodu toho, že je tam třeba lepší vzduch. Nebudí nás tam nepříjemné světlo z ulice, nebo třeba zvuky od partnera nebo partnerky. Obývák tak může v danou chvíli působit klidněji, ale jen pouze v danou chvíli. Někdy tedy nejde o to, že gauč je lepší než postel, ale o to, že ložnice není dobře připravená na spánek. No a jakou barvu by měla mít tedy ložnice? Na to kouknem ještě do 15. hoďky.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: A tedy další odpolední zprávy s Davidem. Dnes mimo jiné řešíme ve Freshtimeu spaní na gauči. Jak se mu vyvarovat? Začít můžeme třeba vymalováním ložnice. A jakou barvou? Ideální barva do ložnice je taková, která uklidňuje mysl a pomáhá tělu odpočívat. Mezi nejlepší volby patří jemná modrá, zemitá zelená, teplá béžová nebo třeba světlá šedá. Tyto barvy mají společné jedno. Nejsou příliš výrazné a mozek před spaním zbytečně nestimulují. Naopak třeba sítě červená nebo oranžová nebo výrazně žlutá mohou působit energičtěji. Tak na to pozor, pokud máte třeba oranžovou ložnici, zpozorněte. A pokud nemáte o víkendu co dělat, můžete začít malovat vaší ložnici. Ať nespíte v gauči. Tak přejeme hezké léto.
1: Relax Radio.
2: Léto s relaxem.
1: Léto s relaxem.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: 15 hodin, půl minuty k tomu, přesný čas, posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: Dobré odpoledne, nad Kladenskem bude klidněji a požár u Omiše stále není pod kontrolou.
2: Relax Radio.
1: Končí výluka hlavní dráhy na letišti. Opravy trvaly více než 4 měsíce. Provoz se na ní vrací v těchto chvílích. Kladensku a okolí Prahy se tak výrazně uleví od hluku přistávajících a vzlétajících letadel. Požár u chorvatského Omiše je podle velitele tamních hasičů jedním z nejhorších v zemi. Hoří od noci na dnešek. Plameny se rychle rozšířily díky silnému větru. Hasiči navíc stále nemají pod kontrolou. 36 lidí se zranilo, z toho 7 z nich bojuje o život. Evakuováno muselo být 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Uzavřena je jadranská magistrála i obchvat Omiše. Dovolené máme nakupovat u prověřených podnikatelů. Sociální sítě slouží jen pro inspiraci. Říká to ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
3: Důrazně varujeme před falešnými zájezdy na sociálních sítích. Objevují se tu falešné nabídky pobytů, včetně výletů a průvodců.

0: obtížné jejich vymáhání.
1: Atraktivní fotografie, vysoký počet sledujících ani komunikace přes WhatsApp nejsou důkazem důvěryhodnosti.
0: Před zaplacením dovolené proto doporučujeme ověřit si, kdo je skutečným pořadatelem zájezdu, zda uvádí své obchodní jméno, sídlo, IČO, zda má platné pojištění pro případ úpadku nebo případně bankovní záruku.
1: Důležité je i vědět, zda zákazník obdrží řádnou smlouvu o zájezdu a doklad o zákonném pojištění. Vedro a sucho vytváří ideální podmínky pro vosy. Hnízda rychle rostou. Pomáhají hlavně teplé noci. Pro zdravého člověka není bodnutí nebezpečné. Problém může nastat například při propadnutí nohy do hnízda. Vosy to vyruší a jejich hromadný útok bývá rychlý a nebezpečný.
2: Sport.
1: České oštěpařky, tyčkaři ani čtvrtkařské štafety do finále mistrovství Evropy nepostoupily. Za čtvrtkařky Lada Vondrová.
3: Myslím si, že jsme všechny se snažili dělat to nejlepší, co bylo v našich silách. Bohužel na postup to nestačilo, ale myslím, že jsme tahli za jeden pro vás a dělali jsme maximum.
2: Relax Radio. Relax Radio.
1: A víkend pro mnohé startuje ideálně, jasno a 29 až 32 stupňů. Se sluncem můžeme počítat i zítra, kdy se oteplí na 32 až 36. V neděli oblačno a stále tropických 31 až 34 stupňů Celsia.
4: Davide, děkujeme za zprávy a já nabídnu další odpolední muziku MIG 21.
2: Jak snadné je žít.
4: Snadné je žít už za chvilku na relaxu.

A polská popová hvězda a autorka hitu Solo, která spojila síly s platformou FIFA Sound a výsledkem je skladba Je-je-jo, která byla zvolena oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa žen do 20 let v Polsku 2026. Na vzniku nahrávky se autorsky podílel i vyhledávaný polský producent Francis společně s Blankou, namixovali, řekl bych, zvukový koktejl chytlavých melodiích a hlavně melodických linek a takových těch stadionových beatů. Myslím si, že ideální pro fotbalové mistrovství světa. Tak pojďme dál ochutnávat další muziku, třeba Beautiful Madness, což je bývalý člen Kelly Family, tedy Michael Patrick Kelly. A jestli máte opravdu rádi to nejnovější, tak doporučuji vyrazit dnes a zítra do klubu Rádia Relax.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Na relaxu Fast Boys za chvilku z další odpolední muziky v tom playlistu, který je neskutečně našlapaný Shawn Mendes nebo taky Black Eyed Peas Bailar Contigo, takže dáme i něco letního. Pokud třeba jste ještě v práci, tak aspoň ta hudba dokáže osvěžit. No a potom ty plány jsou asi jasné, někam rychle k vodě, i ten víkend se nám povede. Jak to ale vypadá na silnicích, abyste mohli v klidu vyrazit třeba směr domov nebo právě směr to koupaliště, tak za chvilku mrkneme na české dálnice.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pravidelně takhle o půl kontrolujeme situaci na českých dálnicích, tak pozor na D6 na 134. kilometru ve směru na Cheb. Je tam nehoda dvou osobních vozidel, průjezdné to ale je se zvýšenou opatrností. A ještě D11 na 83. kilometru ve směru na Prahu, je tam nějaký předmět na vozovce, takže průjezd i zde se zvýšenou opatrností. Jinak je to vše, koukám, nemáme hlášené další žádné vážné dopravní nehody, tak i dál jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční

0: Tak po dlouhé době, Davide, po dlouhé době, 4 dny, no. 4 dny jsem měl dovolenou, tak hezké odpoledne všem posluchačům, že i samozřejmě naproti mě David.
1: No, hezké odpoledne, Honzo, vítej zpátky, jak jsi se vůbec měl?
0: Krásně, já jsem si odpočinul, hlavně jsem vlastně ten volný čas věnoval rodině, kterou tak v rámci té své práce tak trošku jako vydávám. Ne, na druhou kolej, to je hrozně těžký to takhle říct a ošklivý, ale toho času na ně moc nemám, takže opravdu ty 4 dny jsem jim věnoval naplno.
1: Si připomněl, jak se jmenují vlastně, že jo, kolik jim je a tak dále a tak dále. Možná v 15 hodin a 35 minut jsem měl vždycky absťák, protože se nedělo nic, žádný souboj moderátor versus právař. Tak klepali se asi ruce trošku, ne, že jo?
0: Já jsem si říkal, jak se asi daří mým kolegům, moderátorům, jestli poráží vůbec ten tým zprávařů, tak to mi teď můžeš v pátek potvrdit, tak jak to dopadlo.
1: No tak já jsem taky vzal do zaječích, takže jsem tady taky nějaké dny nebyl, takže nemám úplně přehled, ale co jsme tady třeba soutěžili s kolegyní Terezou, tak si myslím, že si obstála velice dobře.
0: A ukazuje jedničku teďko, ona už přišla na odpolední vysílání, ukazuje jedničku,
1: hrdě,
0: pro tým moderátorů to vypadá asi dobře. No tak uvidíme, doufám, že dneska tedy, když mám tu energii v sobě, že nebudu chybovat. Tak jsi připraven?
1: Ano.
0: Jdeme tedy bojovat právě teď. Round one,
1: fight! Je to zvuk, který souvisí s pořadem, který vlastně má takový název jednoho podniku, kam asi dneska všichni zamíříme. Přeci jenom je pátek, jsou prázdniny a teď nemyslím jako nějaký koupák nebo něco takového, spíš jako večera, se trošku jako ochladí a budeme mít žízeň, tak prostě v pátek kam asi jako chodíme, že jo, co si mám povídat. Druhá indicie je taky ta, že vlastně o prázdninách právě tento pořad reprízují, hezky od začátku, pěkně obě dvě série, natočené někdy v letech 95-96, takhle to bylo, tak já, hele, takovýhle 3 nápovědy, to dneska úplně samo, ne?
0: To bych to asi možná dal i bez té znělky, ale stejně i tak rád si ji poslechnu.
1: A rádi si ji poslechneme.

0: to je melodie seriálu, to jsem vlastně, jako, když jsem byl malej, tak jsme na to koukali, to jsme ještě bydleli v Rakovníku a tohle jsme si zpívali po každý, když jsme šli ven. Tak jsme to jako děti zpívali a že na tohle můžeme vůbec koukat, tak jsme byli tak, za takový jako mistry.
1: Opravdu, každé léto to opakují a každé léto se jim to vyplatí, takže je vidět, že my jako národ o tohle to máme zájem, samozřejmě. Myslím si, že se to povedlo úplně neskutečně, takže tady udělujeme dva body úplně rádi v podstatě, ano, zasloužíš si je. Kde je třeba v okolí tvého bydliště nejbližší takovýhle podnik? Máš to daleko?
0: Nemám to daleko. Myslím si, že jo, já nevím, 15 minut, tak, ani ne, 10 minut rychlou chůzí a jsem tam.
1: Ano, tak to je Česká republika, tak si skvěle vybavte vy třeba, jak daleko od vašeho bydliště máte nejbližší takovou osvěžovnu. No, já bych tam došel i po 4, hele. Neříkám, že to někdy dělám, ale tím chci říct, že je to fakt jako kousek taky, takže vidět, že byť tady těch podniků asi teďka jako ubývá, to je pravda, tak pořád ještě jsou a je to dobře.
0: Tak pokud jste to poznali taky, 666-736-736, napište nám a jako odměna dnes písnička na přání.
2: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Ztrácíš se před...

0: UDG a my se vracíme do souboje moderátor versus právař. David připomene dnešní ukázku, která myslím si, že nedělala vůbec nikomu problém.
1: Do naší hospůdky.
0: Tak jdeme rovnou na telefon.
2: Jistě, pojďme.
0: Tak, hezké odpoledne, koho tam máme?
3: Zdravím, tady Bohunka z Berouna.
0: Bohunko.
3: Dobré odpoledne všem.
0: Hezké odpoledne i tobě do Berouna. Tak jdeme asi nejdřív pracovat, ne? Tak co to tedy je?
3: Tak, je to znělka k krásnému televiznímu seriálu Hospoda.
2: Tak a je, správně, ano, výborně. No schválně, jak daleko máš od bydliště Hospodu?
3: Tak já jsem na tom krásně, já jsem na průsečíku 3 hospůdek a ty každé mám tak 200 metrů.
2: No tak to je opravdu.
0: My jsme to tady rozebrali i s kolegyní.
3: A v každé hospůdce točí jiné pivo.
0: No, no výborně. Tak to si může vybírat. A kolegyně Tereska, tak ta na ní i kouká, jo? To prostě vykoukne z okna, vidí hospodu.
2: Že nejlepší je bydlet třeba nad hospodou ještě, že jo? To je taky úplně nejvyšší level samozřejmě, ale je pravda, mít 3 takhle na dosah, to asi jako jen tak nikdo teda nepřekoná. Chodíš teda jako takhle občas si posedět?
3: Chodím a nebo chodím prostě do džbánku a dopijím to poslední pivo, dopijím.
2: No tak to je nádhera, já jsem se právě chtěl na džbánek doma zeptat. Že to je prostě naše dětství,
3: mám,
2: že to je prostě úžasný.
3: Jo. Kameninový.
2: Aha, no tak a doufám, že se v těch vašich hospodách takhle, aspoň v jedný teda hrajou karty ještě taky.
3: Tak to jsem chodívala jinam, to jsem chodívala na karty do Černína.
2: Jo, no dobře, ale tak je vidět, že prostě nějak někde to snad ještě je tady ten karabán.
3: Mariáš i prší, tedy.
2: Dokonce, to je jedno co. Hlavně, ať jsou tam karty, že jo, samozřejmě. To musí prostě bejt a potom se dá nějaký to kolečko těch panáčků, asi jak už to tak bývá, samozřejmě. No Bohunko, tak výborně, půjdeš dneska do tý svý oblíbený hospůdky, že pátek?
3: Když to stihnu, tak ano. Když ne, tak až zítra.
2: Já už myslel, že řekne, že tam sedíš normálně teda, jo, nebo jednou nohou, že už seš tam.
3: Ne.
2: Protože je pátek.
3: Ne.
2: Protože je pátek. Na my v ten pátek ti rádi něco zahrajeme.
0: Ano, co to bude?
3: Tak, bude to Jari Tauber soundtrack.
0: Dáváme do playlistu, komu to pošleme?
3: Pošlu to všem kolegům a kamarádům, které mám.
0: Dobře, tak
3: jo. A vlastně všem, kteří jsou na cestách.
0: Dobře.
3: Takže je to docela dobrá vypalovačka.
0: Tak jdeme na to, já myslím, že to energii dodá i těm, co ještě jsou třeba v práci a nejenom za volantem. Bohunko, měj se krásně a užívej víkend, ahoj.
3: Díky moc, mějte se, perfektní víkend všem.
2: Užívej a na zdraví.
3: Na zdraví.
4: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský.
5: Relax.
4: Relax Radio.

0: o Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Tak už jsme se tady vystřídali v rádiu, místo Honzy tu sedí Terka a přede mnou je David se zprávami právě v 16 hodin.
1: Vodáci mohou vyrazit na dolní tok Berounky a hokejisté Kralup prohráli v přípravném utkání s Pískem. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Berounka Otroztok je stále splavná, má 8 cm nad limit. Horní část této řeky ale vodáky už tolik nepotěší, často tu budou drhnout o dno. Podobná situace je i na Sázavě. Vyrazit se tak dá ještě na Vltavu od vyššího brodu nebo na Ohřizloun. Nemocnice Hořovice spustila novou službu z nemocnice domů. Určena je pacientům, kteří po vyšetření cestu do svých obydlí sami nezvládnou. Odvozy probíhají každý pracovní den v 10, 12 a 14 hodin. Řidiči stačí ukázat jen vyplněnou jízdenku od zdravotníků. Maximální délka trasy je 10 km od nemocnice. V Kladně za letošek přibude 300 nových parkovacích míst. Lukáš Júdl z tiskového oddělení magistrátu.
3: 70. je nedaleko hlavní pošty, po 30 v ulici U Hvězdy a Dánská. S dalšími 120 se počítá po dokončení rekonstrukce autobusového nádraží a při revitalizaci ulic Helsinská a Petrohradská za Rozdělovskými věžáky.
1: Gbelská ulice je opět průjezdná, opravy jedné z klíčových pražských tepen skončily. Víc než měsíc ale způsobovaly časté kolony. Provoz byl totiž sveden jen do jednoho pruhu v každém směru, teď už se místem jezdí bez omezení. Další práce proběhnou bez přerušení provozu.
2: Sport.
1: Hokejisté Kralup první přípravný zápas prohráli, Písku podlehli 2-4, trenér David Švagrovský.
4: Já si myslím, že to byl bojovný zápas z obou dvou stran, hodně bruslivý, takový chvílema juniorský hokej trošku, jak to bylo, ty mladý obě dvě ty sestavy relativně, takže bojovný zápas a samozřejmě každý ten tým je v nějaký fázi té přípravy, což chvílema bylo vidět na tom ledě, ale když vezmu nebo odprostím se od toho výsledku, tak já si myslím, že pro nás ten první zápas splnil ten účel.
1: Další přípravné utkání Kralupy čeká v úterý na ledě Pražské Kobry. A jdeme na počasí, víkend pro mnohé startuje ideálně. Jasno a 29 až 32 stupňů. Se sluncem můžeme počítat i zítra, když se oteplí na 32 až 36 stupňů Celsia. V neděli oblačno a stále tropických 31 až 34 stupňů Celsia.
0: Tak, to byly krásné zprávy o té vodě. Já jsem teda fakt ráda, že to vím, protože před námi je krásný sluneční víkend a já jsem si úplně říkala, jestli nevyrazit na vodu a jestli tam bude voda.
1: Tak a kterou řeku máš takhle vybranou, co?
0: Ale já mám radši ty řeky, které jsou jako trošku akčnější, takže jako z našich jako Ohře, Sázava určitý úseky a pak Vltava, no, tak nevím
1: no,
0: ještě.
1: Teď asi akčnější moc nebudou, teda asi žádné, možná nevím, to bychom musela někam dál, ale a jako plout se dá na těch, co jsme vyjmenovali, tedy Berounka Otroztok, nebo třeba Vltava od vyššího brodu, případně Ohře Zloun, tak tam to jde.
0: Já myslím, že to je fakt skvělá zpráva, protože já bych čekala, že bude takový sucho.
1: No je to možná i zázrak, bych řekl, v podstatě, že jo. Já říkám, kde se tam ta voda bere.
0: No, je to pravda. Tak a když jdeme na vodu, můžeme tam být za dámu, nebo vůbec, jako, jak ty si představuješ takovou dámu?
1: Dámu na vodě, jak si ji představuju? No. Tam je to jedno. Na vodě si myslím, že neplatí žádná pravidla, takže tam bych nechal úplně volný způsob.
0: Tak jo, ale jaká dámu nám zaspívá? Zaspívá nám jí Verona.
5: Jsem prostě dáma. A tak zpívám tap.
0: Bychom si ale mohli zaspívat na vodě. Tap, tap.
1: Mimo jiné teda
0: tak,
1: samozřejmě.
0: Tak na lodičce,
1: ale, i bednu od whisky bych si dal taky na vodě.
0: Jo,
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Máme 16 hodin, 10 minut k tomu. Tohle byl Lukas and Steve, All I Know. No a krásný páteční podvečer vám přejeme z Rádia Relax. Ono se říká, že nejlepší plán na víkend je nemít žádný plán, ale já mám pro vás dneska naprosto dokonalý plán. Pokud ještě pořád přemýšlíte, kam večer vyrazit a nechce se vám třeba do hospody, na kterou vás lákali Honza s Davidem při dnešní soutěži moderátor versus zprávář, tak mám pro vás tip, kam vyrazit za tou nejlepší muzikou. Hoďte starosti za hlavu. Dneska ve 22 hodin startuje legendární klub Rádia Relax. Za mixážní pulce postaví náš skvělý kolega Dan Adam a věřte mi, že tenhle kluk moc dobře ví, jak pořádně rozjet víkend a roztančit celé Kladno. Zbalte přátelé, nalaďte se na vlnu pohody a doroste, my tam budeme taky. No a jedeme dál. Jungle Jungle in Nonsense.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Máme 16 hodin 20 minut, to byla Celeste Buckingham a její I'm not sorry, tedy nebudu se omlouvat, no a kdo se taky neomlouval? Dnes, 14. srpna, slavíme jedno kuriozní vojenské vítězství v našich dějinách. Určitě se tedy neomlouvali husité, kteří vyhráli slavnou bitvu u Domažlic, bylo to v roce 1431 a víte, jak to dokázali? Oni vyhráli pouhým hlasem. Křižáci se jich totiž báli tak strašně, že jakmile v dálce zaslechli husický chorál, takový to, ktož jsou boží bojovníci, dál to neumím, ale ono by vás to ani nebavilo. Každopádně, když to křižáci slyšeli, propadli panice a utekli dřív, než ta bitva vůbec začala. Tak snad jste neutekli od rádia, husité tak vyhráli bitvu tady tím hlasitým zpěvem. Dnes kromě toho, že bylo takovýhle vítězství, tak taky slavíme Světový den ještěrek. No a co dalšího se váže k dnešnímu dni, vám prozradíme v našem kalendáriu.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 14. srpna.
3: Od roku 1893 začala Francie jako první země vůbec vyžadovat test k řidičskému průkazu. Roku 1924 bylo uskutečněno první dvoucestné rádiové spojení s letadlem. Roku 1941 se v Kalifornii narodil muzikant a zpěvák David Crosby. Člen slavných The Birds nebo formace Crosby, Stills, Nash and Young. 14.8. také skončily olympijské hry v roce 1932 v Los Angeles a ve 48. v Londýně. 14. den měsíce srpna přinesl také zařazení basketbalu do programu berlínské olympiády roku 1936.
4: May the games be held in peace in the true spirit.
3: V roce 1956 se Sonny a Cher dostali společným hitem I Got You Babe na vrchol amerického singlového žebříčku. I got you, babe. V roku 1945 se v Texasu narodil herec Steve Martin, známý jako novodobý inspektor Jacques Clouseau. Zatím dvakrát ve své kariéře moderoval udílení filmových Oscarů. O dva roky mladší je v New Yorku narozená Danielle Steele, nesmírně úspěšná spisovatelka. Roku 1959 spatřil světlo světa jeden z nejlepších basketbalistů historie, Magic Johnson. 14. srpen 1971 byl dnem, kdy Rod Stewart vydal single Maggie May. Roku 1968 se narodila americká herečka, držitelka Oscara a také Bond girl Halle Berry. O 21 let později, v 89. na ruském trhu poprvé vyšlo legálně album amerického interpreta. Bon Jovi přišli z New Jersey. Roku 2002 během nejničivějších povodní v novodobých českých dějinách kulminovala Vltava v Praze takzvanou 500-letou vodou.

0: www.městokladno.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pokud míříte po pražském okruhu směrem k letišti a na D7, tak mezi 80. a 83. kilometrem popojíždíte v koloně. O něco horší je to v opačném směru. Tam mezi 22. a 18. kilometrem stojí rovnou 4 kilometry aut. Pokud jdete na sever po dálnici D8 na Ústí nad Labem, tak kolem 47. kilometru kousek za sjezdem na Lovocise stojí na krajnici osobní auto s píchlou pneumatikou. No a v poslední řadě se podíváme na Lounsko, kde se přímo v obci Blažim na silnici 251 srazil autobus s osobákem. Naštěstí je to bez ranění, ale samozřejmě se tam zdržíte autobus a auto tam překáží plynulému provozu. Dobře dojďte a my vám posíláme další muziku, třeba Beyoncé.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,0

0: Pokud ještě nemáte plán na dnešní večer, mám pro vás tip, kam vyrazit třeba předtím, než zamíříte do klubu Rádia Relax, kde dnes hraje náš kolega Dan Adam. Vyrazte směr Slaný na Masarykově náměstí, tam dnes v rámci akce Music on the Square právě v 20 hodin startuje parádní akce. Živě vystoupí skupina S-Band, tedy taková velká 11členná taneční plesová poproková kapela, která pochází přímo z královského města Slaný a zaměřují se na ty největší popové, rockové a taneční hity napříč generacemi. Akce je zdarma. No a pokud byste rádi nějakou tu netradiční kulturu na zítřejší den, tedy sobotu 15. srpna, nenechte si ujít kounovskou traktoriádu a zapomeňte na nějakou nudnou výstavu nablízkaných traktorů. Tohle bude opravdu adrenalinový zážitek na speciálně upravené trati plné bláta, vody, ostrých výjezdů a třeba brodů. Své síly tam změří nejen klasické traktory, ale i domácí frézy nebo lesní technika a pojede se čistě na čas. Závod startuje ve 13 hodin a myslím si, že třeba pro rodiny s dětmi i dospělé to může být skvělá podívaná. A pokud si chcete něco skvělého poslechnout, máte příležitost právě teď, kdy se vrátíme do 90. a zahrajeme si I Love to Love.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle byla Lisa, její Moonlight Floor, a já věřím tomu, že lidé, kteří jsou stejně mladí jako já, určitě v tom poznali písničku. Lisa si totiž pro tenhle refrén téhle písničky půjčila melodii z obrovského 90-kového hitu Kiss Me od kapely Sixpence None the Richer. Jenom trochu upravila text, aby prý byl modernější a víc sexy. A víte, co je nejlepší drop? Lisa momentálně randí s francouzským miliardářem Frédéricem Arnault a v tom novém textu zpívá o zelenokém francouzském klukovi, který úplně pobláznil. Takže zřejmě realita přímo ze života showbiznisu. No a co je realita, je taky další písnička, která zazní na relaxu, a to Banners If I Didn't Have You.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.
3: I've

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: a za pár vteřinek tady máme 17 hodinu a teď právě přichází zprávy o počasí.
1: Relax Radio.
0: Dnes večer a v noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 stupňů, takže ideální situace vyvětrat vedro pryč z bytu nebo z domu. Zítra tedy v sobotu nás čeká slunečno a extrémní horko. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na tropických 31 až 36 stupňů. V neděli bude zpočátku ještě velmi teplo s teplotami mezi 32 a 37 stupni, postupně se ale bude zatahovat a od severozápadu se v Čechách místy přidají přehánky, občasný déšť nebo ojedinělé bouřky. A to i s větrem. Pokud právě teď sedíte v autě, směr chalupa nebo chata a už se vidíte s nohama nahoře, naprosto vám rozumím. Já v neděli vyrážím taky a řeším obrovské dilema. Chci tam hlavně odpočívat a ne trávit prostě spůlku svojí dovolený u plotny, ale jíst se prostě musí. Proto mě napadlo, jaká jsou vaše nejoblíbenější super rychlá, přitom plnohodnotná letní jídla na chatě nebo někde na chalupě. Podělte se mnou o vaše tajné chalupářské recepty, u kterých nepadnete horkému sporáku. Napište mi do studia na naši číslo 606-736-736. No a ty nejlepší tipy si tady za chvíli prozradíme. Na co se můžete těšit po té hudební stránce? Třeba na Pecku, která má skvělý videoklip. V něm kapela navštěvuje různé svatební párty a dělá radost novomanželům se svým vystoupením. Maroon 5 a jejich Sugar. Mě vždycky zajímalo, jestli tady ty scénky jsou reální, nebo jestli to je prostě jenom sehraný pro ten klip. Takže jsem hledala a vyhledala jsem, že klip je ve skutečnosti kombinací reálných překvapení a sehraných scének. Takže za mě opravdu jako klobouk dolů před Maroon 5, jestli navštěvovali takhle svatební párty a dělali lidem radost.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Máme 17 hodin 12 minut k tomu. Od mikrofonu Rádia Relax vás opět zdraví Terka. Dnes s vámi řeším, co vařit na chalupě, abychom netrávili příliš mnoho času u sporáku, jedli zdravě a bylo to hned hotové. Pár skvělých tipů mi od vás už přistálo tady u nás ve studiu, tak se pojďme inspirovat. Můj největší favorit pro tuto chvíli je středomořský kuskus. Stačí ho zalít horkou vodou z rychlovarné konvice, přihodit k němu třeba olivy, sušená rajčata, balkánský sýr, tuňáka z plechovky. Prostě kdo má co rád a za 5 minut máte na stole luxusní, lehký oběd. Díky Andrejce ze Stochova za tenhle tip a těším se na další. Naše číslo je 606 736 736 a další informace najdete třeba na našem webu. No a teď už je před námi třeba Andy Moody nebo Jerry Halliwell.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou. Last November I fell in love.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

17 hodin 23 minut. Alok a Jennifer Lopez, Everything's Fine. No a kde všechno může být fajn a v pohodě, je naše chalupa nebo chata. A naše chalupářská debata o tom, co v létě rychle vařit a nepadnou třeba u plotny, vedrem jede na plné obrátky a do studia mi přistálo spoustu krásných zpráv a vzkazů. Píše mi třeba Miroslav, ten píše: ahoj Terko, zkus šupský salát, rajčata, okurky, paprika a balkánský sýr. Miroslave, skvělý nápad, vlastně mi čteš myšlenky, na tuhle absolutní letní klasiku bych nerada zapomněla. Je to zdravé, osvěžující, křupavé a hlavně u té přípravy člověk nemusí zapínat ani jeden spotřebič, stačí vám prostě ostrý nůž a pokud máte šikovný děti, co už zvládnou krájet, můžete je zapojit. Teda jenom pokud si neuříznou ruku. Akorát teda u nás nastává problém, že třeba já konkrétně nejím rajčata. Nicméně, taková okurka s balkánským sýrem je k večeři prakticky dokonalou kombinací. Díky Mirku a před námi je třeba Robbie Williams, Alok a Kylie Minogue, no a nebo třeba taky dopravní zpravodajství.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Páteční odpolední špička bohužel přináší komplikace v dopravě a i několik nehod. Co se týče dálnic, nejhůře na tom Pražský okruh. Píšete nám, že směrem na Ruzyni popojíždíte v husté koloně mezi 16. a 17. kilometrem. V opačném směru na D1 je silný provoz už od 21. kilometru a potáhne se až k 18. Pokud jste se probojovali na D7 směr Kladno, tak hned na začátku mezi 2. a 1. kilometrem u sjezdu na letiště počítejte se silným provozem a zdržením. Pro ty z vás, co míří na jich po dálnici D4, tak tam stojí skoro 6 km dlouhá kolona aut už od Jíloviště. No a jak to vypadá mimo dálnice? Pokud jedete na Berounsko, velký pozor v Loděnici v Karlštejnské ulici. Stala se tam vážnější nehoda a na místě zasahují všechny záchranné složky. Komplikace hlásíte také na silnici číslo 9.

0: u Kojetic na Mělnicku. Srazil se tam motorkář s osobním autem. Naštěstí bez ranění, ale tvoří se tam kolony a projedete jen se zvýšenou opatrností. A pokud už pospícháte přímo třeba do centra Prahy nebo z něj, tak dvě nabouraná auta blokují provoz Kartouské ulici na Smíchově a další čukanec dvou osobáků komplikuje průjezd na Karlově náměstí.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cesta. Relax Radio.
0: No a na stejné telefonní číslo nám můžete také psát své tipy, co rychlého a zdravého uvařit na chalupě nebo na chatě.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

Jak jste asi poznali, tohle byla písnička Kolidlo. Máme pátek 14. srpna, 17 hodin, 42 minut. A právě na pátek 14. srpna, respektive jenom na toho 14. srpna, připadá Světový den ještěrek. No a mě to nedalo, abych se na tyhle malé živočichy z našich zahrad nepodívala trošičku blíž. Věděli jste, že když ještěrku chytí dravec za ocas, ona ho prostě odhodí, ten ocas, ne toho dravce, uteče a neřeší to. Ocasí totiž za pár týdnů naroste úplně nový. Já jsem si tak jako představila, jak by to fungovalo v životě nás lidí, kdybychom tuhle tu schopnost měli. Třeba, že by nás šéf v práci chytil za ruku a vy mu ji tam necháte a jdete v klidu domů na víkend a ona vám doroste nová. No, byla by to nádhera, akorát nevím, jestli by bylo kam se vracet do té práce. Další zajímavostí u ještěrek je fakt, že dokážou pít kůží, takže až se zítra v tom tropickém horku budete chladit u bazénu a potit se, možná budete litovat, že nejste na chvíli ještěrkou. Kromě ještěrek se vás dnes ale ptám na vaše tipy na jednoduché, zdravé a rychlé jídlo na chatě a já se těším, co si ještě do éteru prozradíme.

0: Tohle byla globální hymna letošního fotbalového šampionu s názvem DNA More Than Game. Stojí za ní neuvěřitelná parta různých umělců, například Andrea Bocelli, operní pěvec, nebo David Guetta. Celý tenhle song je o tom, že ta největší vášeň, hrdost a síla nevzdávat se jsou v nás zděděné a máme je zapsané hluboko v buňkách, že je to prostě víc než jenom hra. No a mě to připomnělo, že opravdu shodou okolností jsem si zrovna dneska ráno dělala test DNA, který musím už jen poslat do německé laboratoře a až to vyhodnotí, dozvím se, jestli třeba nejsem příbuzná s někým, kdo již v té databázi do dokumentu svůj test DNA má. A v naší rodině totiž koluje jen taková těžko uvěřitelná pověst o tom, že jsme potomci jakéhosi šlechtického rodu z Francie. Můj strýc měl dokonce doma vystavený erb, no a já jim to budu moci konečně vyvrátit. A co vy, neskoušeli jste někdy podobný test DNA a jak jste byli spokojeni? Pokud se chcete podělit o informace o svém testu nebo třeba o svoje tipy na chalupářské vaření, pište mi do studia na číslo 606 736 736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Dospívala nám Pink a svým Just Like a Pill nás doprovodila do 18. hodiny.
1: Relax Radio.
0: Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 stupňů, takže prostě ideální příležitost otevřít okna, vyvětrat teplý vzduch. Zítra totiž nás čeká slunečno, extrémní horko. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. V neděli pak bude zpočátku ještě velmi teplo s teplotami mezi 32 až 37 stupni. Postupně se ale bude zatahovat a od severozápadu se v Čechách místy přidají přeháňky, občasný déšť nebo také ojedinělé bouřky z větru. Pokud třeba na víkend razíte na chalupu nebo na chatu, tak my tu na Relaxu probíráme tipy na právě taková jídla, která jsou rychlá, jednoduchá a přitom plnohodnotná. Pokud tedy i vy tip na takový oběd nebo večeři na chatě máte, rozhodně nám ho pošlete nebo klidně zavolejte do studia na číslo 606-736-736. No a na co se zatím můžete těšit, co se hudby týče? Já musím říct, že když jsem se podívala do našeho playlistu, byla jsem fakt docela pobavená tím, jak na sebe navazují názvy písniček, které si poslechneme z kraje hodiny. Já vám to schválně přečtu. Angela Loser, Finally Sing, I Want Your Sex, Really Love, Moving On, Only Girl. Tak takhle přesně to bude. Tohle je George Michael, I Want Your Sex. Tahle písnička byla v době vzniku tak provokativní, že i britské studio BBC je spousta amerických stanic kvůli cenzuře kompletně zakázali hrát přes den. No a my na Radio Relax žádnou cenzuru nedržíme a tuhle písničku vám rozhodně mezi 18. a 19. hodinou zahrajeme.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: O tom, že Loser nám dospívá Lex and the Hedgeman, no a já jsem se vás ptala na takový ty chalupářský typy, na nějaký vaření rychlý, ale zároveň prostě takový zdravý, jako plnohodnotný jídlo. No a píše nám taky Eliška, Skladná, skvělá a zdravá rychlovka, jsou tortily, maznete na ně žerve, přihodíte tuňáka z konzervy, ledový salát, zabalíte a můžete jíst klidně na lehátku, vody nebo někde na trávě. A pro milovníky teplého jídla doporučuji bleskové noky na pán, ve obchodech už je koupíte hotové, které teda orestujete třeba s rajčátkama, trochu česneku a navrch hodíte natrhanou mozzarelu. Prý je to jednoduché, zdravé a za 10 minut hotové. Tak co vaříte vy? Napište mi.
1: Relax.

0: Tohle byl George Michael. Člověku se až nechce ani věřit, že tenhle popový génius už 10 let zpívá v hudebním nebi. Odešel v roce 2016 symbolicky na božího dvánoční. Tohle byl jeho hit I Want Your Sex, který je už z roku 1987. No a já už jsem říkala, že text byl na tehdejší dobu tak odvážný, že rádio BBC písničku úplně zakázalo a americké stanice ji pouštěly až hluboko v noci. George Michael tehdy musel dokonce natočit speciální videovzkaz, kde všem vysvětloval, že píseň nenasytnou promiskuitu vůbec neoslavuje, právě naopak. Chtěl tím říct, že fyzické zblížení dvou lidí je krásná věc, pokud je spojené s opravdovou láskou. Celý tenhle skandál udělal skladbě takovou reklamu, že z ní byl okamžitě celosvětový hit číslo 1. Zakázané ovoce je zkrátka chutná nejlépe. Pojďme si proto připomenout, že takové fyzické zblížení je zdravé, snižuje stres a úzkosti, zlepšuje imunitu, podporuje kardiovaskulární systém, ulevuje od bolesti, dámy, prý i od bolesti hlavy. Zkvalitňuje nám spánek a vědci doporučují především četnost, pravidelnost a ta u muže snižuje riziko rakoviny prostaty. No a že je k tomu skutečná láska, tím nejlepším kořením nám zaspívá KSI, Craig David, Digital Farm Animals a jejich Really Love.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

To byla Rihanna, Only Girl in the World. Máme 18.31 minut. Posloucháte Radio Relax a my si dnes povídáme o vaření na chatě. Možná teď ale na chatě nebo na zahrádce v souvislosti s

časím řešíte jinou letní otázku. Je lepší zalévat záhony ráno nebo večer? Správný čas zálivky to ti dokáže ušetřit hromadu vody a hlavně zachránit vaše rostliny. A co na to říkají odborníci zahrádkáři? Jednoznačným vítězem je brzké ráno, ideálně prý mezi 5. a 7. hodinou raní. Voda se stihne vsáknout hluboko ke kořenům dřív, než začne pálit slunce. Když totiž zaléváte večer, půda zůstane dlouho mokrá a studená, což je prý nejlepší pozvánka pro plísně a pro slimáky, kteří vám do rána sežerou celou úrodu. A zalévat v poledním žáru, to rostliny spálíte a 90% vody se vám prý stejně hned odpaří. Zahrádkáři tedy doporučují si trochu přistát a zalévat ráno. Co doporučujeme my? Rozhodně doporučujeme, abyste zůstali s rádiem Relax a poslechli si následující písničku, třeba Khalid Nas.

0: Pomaličku se nám blíží 7:00, máme téměř 3/4 a tohle jsou Green Day, jejich 21 Guns a před chvílí jsme si říkali, že ranní zalévání zachrání vaše záhony před slimáky a mě v návaznosti na tohle přišla zpráva, kde se nás paní Jana ptá, kam se slimáci schovávají s tím, že přes den, hlavně když svítí slunčko, tak po těch slizkých potvorách není nikde ani památky. Kam se teda schovávají? Já nejsem žádný velký zahrádkář ani znalec živočichů, tak co se mi podařilo zjistit? Přes den mají tihle škůdci siestu, jsou zalezlí na těch nejvlhčích a nejtemnějších místech, třeba pod pohozenými prkny, kameny, starými květináči, ve vysoké trávě nebo hluboko někde v kompostu. No a jak jim minimalizovat šance pořádat párty na vaší zahradě? Základem je prý uklidit a sekat trávu nakrátko. A pokud už vám pochodují po salátech, můžete jim vyrobit pivní past z petlahve, zapuštěné do země. Naši čeští slimáci prý pivo naprosto milují, přilezou za ním a vy máte ráno vymalováno. Dále jsem se dočetla, že kolem záhonu můžete nasypat i kávový logr nebo rozdrcené vaječné skořápky, přes které prý prostě nepřejdou. Tak tolik k boji se slimáky a před námi je další bezvadná muzika, třeba La Fool nebo Srdce být.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax.

0: Máme krátce před 19. hodinou, tohle byl Krištof a jeho Srdce být a my si dnes povídáme o vaření na chalupě a píše nám paní Maruška a dává nám tip, který nemohou pomenout. Buřty na pivo. Tenhle oběd nebo večeře je skoro bez práce. Maruška doporučuje nakrájet buřty, hodit do pekáče s cibulí, kořením, čili papričkami, pasírovaným rajčaty a zalít jedním černým pivem. A pokud prý chcete zdravější variantu, tak můžete buřty nahradit kuřecím masem, akorát už to teda nebudou buřty na pivu. No a pak už jenom zapnete troubu a jdete si lehnout na zahrádku. Do lehátka. Práce na pár minut, ale ta vůně, co se pak line celým okolím, ta je prý k nezaplacení. A Maruška ještě doporučuje, ať si dáme pozor, ať nám trocha piva zbydej do skleničky. Maruško, děkuji za tvůj tip a já myslím, že tímto můžeme téma vaření na chatě uzavřít. Za chviličku jsme tady s počasím a do té doby ta nejlepší muzika na relaxu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dozněla nám písnička Kissing My Friends a právě teď máme 19 hodin a 1 minutu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Dnes večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 stupňů Celsia, takže ideální příležitost vyvětrat vedro z našich obydlí. Zítra v sobotu nás totiž čeká slunečno a velké teplo, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty vystoupí na tropických 31 až 36 stupňů. V neděli bude zpočátku také velmi teplo s teplotami mezi 32 až 37 stupni. Postupně se ale bude zatahovat od severu západu, se v Čechách místy přidejí přehánky, občasný déšť nebo ojedinělé bouřky s větrem. My jsme dnes mezi 4. a 7. hodinou spolu proklouzli mnoha tématy od hudebních perliček přes taková chalupářská témata, slimáky a zalévání záhonů až po vaření na chatě. Děkuji za všechny vaše zprávy a interakce a omlouvám se těm, na jejich zprávy se féteru dneska nedostalo. Co vás na relaxu čeká v této hodině? Já už se loučím a pádím někam za zábavou, možná také do klubu Rádia Relax, kde dneska hraje kolega Dan Adam. Každopádně my vám nepřestaneme hrát to nejlepší, co ve vašem městě můžete slyšet. Těšit se můžete třeba na Činasky a jejich Kláru. Činasky tuhle písničku poslali do Téru v roce 2000 a poslala v ní jasný vzkaz všem plachým zamilovaným. Pokud jí to neumíte říct do očí, prostě o ní složte hit. My sice nevíme, jestli nějaká skutečná Klára tehdy tenhle vzkaz pochopila, ale víme jistě, že tahle písnička vám určitě zvedne náladu. Mějte se parádně, užijte si víkend a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

just for you. I bloom just

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Relax Radio. Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax rádio.

0: Rádio. Relax Rádio.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovat.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

my. Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 15. srpna.
0: Roku 1769 se na Korzice narodil muž, který se nesmazatelně vepsal do dějin celé Evropy. Francouzský generál a císař a jeden z největších vojevůdců v historii lidstva, Napoleon Bonaparte. Roku 1839 se narodil Antonín Petrov, zakladatel proslulé továrny na výrobu klavíru v Hradci Králové. Zemřel roku 1915. Ročník 1972 je Mikey Graham, člen irských Boyzone. Tento den zemřela v roce 1845 v Litomyšli česká spisovatelka Magdalena Dobromila Retigová. Roku 1914 byl otevřen panamský průplav spojující Atlantický a Tichý oceán. Roku 1953 se narodil herec a moderátor Jan Kraus.
2: No tak k tomu to spělo, proto to je...
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Beatles odehráli tento den roku 1965 koncert v New Yorku na stadionu, kde si Brouky přišlo poslechnout tehdy nevídaných 56 000 lidí. Roku 1967 se narodil Adam Jauš, člen slavných Beastie Boys. You gotta fight for your right. O dva roky později začínal prvním dnem legendární třídenní festival Woodstock. Navštívilo jej víc než 500 000 lidí. Roku 1972 se narodil americký herec Ben Affleck, držitel Oscara za scénář k filmu Dobrý Will Hunting. Roku 1991 odehrál Paul Simon volně přístupný koncert v New Yorku do centra.